0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Take a look at you, you're taking me out.

0: Radio Kontakt.
1: Happy birthday. Make a wish.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a MJG Rist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď je hned.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu. Otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: práce domů, to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
1: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
2: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
5: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
4: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
5: Navíc se skvělým doprovodným programem.
4: Kuchařské show.
5: Živá muzika.
4: Humor.
5: Soutěže.
4: A na své si přijdou i vegetariáni.
6: Burger Festival v OC Nisa.
5: Od pátku 5. do neděle 7. června.
4: Vždy od 10. až do večerních hodin.
7: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
8: Renault Arkana od Autokoutek.
9: Stylové SUV s 5letou zárukou.
8: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
9: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
8: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
9: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
8: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
9: A jen do vyprodání skladu.
8: Tak nezaváhejte.
9: www.autokoutek.cz.
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Jady. Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
1: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Krize v Ormuzském průlivu obrací pozornost k Malackému průlivu, klíčové tepně mezi Asií, Evropou a Blízkým východem. Touto nejkratší trasou mezi Indickým a Tichým oceánem proudí čtvrtina světového námořního obchodu a 45% přepravované ropy. Východní Asie je využívá k dovozu energií, opačným směrem se pak vyváží zboží na světové trhy. Obavy o stabilitu cesty navíc nově vyvolal výrok indonéského ministra, který naznačil možnost zavedení poplatků. Cena bitcoinu v pátek poprvé od října 2024 klesla pod $60,000. Investoři se kvůli globální nejistotě zbavují rizikových aktiv a přesouvají kapitál do umělé inteligence. Podle analytiků navíc část z nich plánuje volné prostředky využít k nákupu akcí společnosti SpaceX, která příští týden vstupuje na burzu. A pojďme také na sport. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa s Albánií 1-1. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedly zásluhou Kláry Cahinové. V 70. minutě vyrovnala Vanessa Levendiová. Wales hrál v Černé hoře rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre za českým týmem. Kvalifikaci zakončí v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině stačí Češkám nerozhodný výsledek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Přijďte na Ještěd Family Day, den plný zábavy, soutěží a aktivit pro celou rodinu. Děti se můžou těšit na cyklozávody ve skillzóně, jízdu zručnosti na kole i soutěže a dospělí zase třeba na komentované prohlídky rolby. Zpáteční jízdenka na lanovku je pro děti za symbolickou cenu a nahoře se nově můžete podívat i na ještěcké ovečky.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
6: Dnes očekáváme jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se může objevit také nějaká ta přeháňka. Dnešní odpolední maxima 25 stupňů Celsia.
9: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: Krásné dobré ráno, 6.6. něco hezkého si přejte, 6:02. S vámi Leona a Filip. Fildo, pozdrav.
6: No krásné ráno, já si taky říkám, že to bylo jen tak tak, když vždycky přijdu jako hodně na poslední chvíli.
10: No já myslela, že tě zabiju.
6: Ale zvládla jsem to, jak je to v našem huku.
10: Minutku před zprávami. Tak přátelé, ať dnešní den máte krásný, vstávejte pravou nohou vpřed, užijte si to naplno a pokud možno zůstaňte s námi, protože dneska budeme velmi štědrý k vám. Jedna soutěž za druhou, dárečky, dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně naše skvělé hity, jako teď. Malá party nikdy nikoho nezabila. A ne, Fergie, a little party never kill nobody. Dobré ráno.
9: Hit Radio Kontakt. Just one night all we got. Just one night all we got.
10: Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: Alex Warren Ordinary. Ten vám naordinoval to, abyste dneska vstali pravou nohou a taky s dobrou náladou. Každopádně, moji milí, zásadní tip před víkendem. Víme tady s Fildou, jak upravit sklípkana na grilu. Dal bys jsi pavoučí nožičky?
1: Hlavně pavoučce nějak nevadí, ale asi bych se ho nedal. I když mohli bych křupat, dej docela, oni to asi normálně v Asii
0: se
1: to
0: jí. Někdy pavouka.
1: Ne, neskoušel jsem to, viděl jsem to na špejli, takhle jsem byl v Tajsku jednou, ale nedal jsem si.
0: No takhle, není třeba kazit si chuť pravého pavoučího těla umělými přísadami, jo? O tom žádná. Gurmáni totiž nabodnuté sklípany jen opékají nad mírným ohněm, aby je zbavili takových těch chloupků, že jo? To můžeš taky zkusit. Jsi chlupatý jako pizza.
1: Můžu to zkusit třeba s rukou, to je pravda.
0: No a když uslyšíte pískavý zvuk, který je způsoben vzduchem unikajícím z pavoučích kloubů, tak je svačina hotová. Připečené, říkejme tomu, masíčko, z nožiček svou specifickou chutí mírně evokuje nesolená treščí játra údajně, no.
1: Hele, já ti nevím, já si zůstanu u krkovice a nějakého toho hermelínu radši.
0: Že jo, nějaký stejček, nebo oplešťok, nebo jak se tomu říká, takový ten...
1: Oklešťok. Oplešťok taky by to mohlo být, přátelé. No, Maďarkan prostě neví, co je dobrý na grill.
0: Já nevím, tak třeba si někdo z našich posluchačů dá rád pavouka na grillu. A nebo nedobrovolně, že jo, tam ten pavouček spadne na to masíčko jako přísada. Ne, já bych to nesjedla ani na boha. Ani zadarmo, ani za milion, fakt.
1: No naštěstí toho sklípkana tady moc v Čechách jako neseženete, tak můžete být v klidu, leda si ho dovíc dovolený, ale abyste neskončili ve vězení.
0: Každopádně, kamarádi, rozhodně, ale dneska ten grill si nachystejte, protože počasí bude nádherný, nebude ani úplně takový to horko, ale bude to příjemný k tomu udělat si sobotní obídek pěkně na grillu a bez pavouků. Teď už Krištof, Lipo, Jednou jsem slíbil a taky Lady Gaga a Abrakadabra, dobré ráno.
2: Jednou jsem slíbil, že si tebe můj, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkám.

0: Lady Gaga kouzlí abrakadabra, tak my s Filipem pro vás máme velké překvapení, protože přátelé, kamarádi, dneska budeme velmi štědrý a uděláme si takové Vánoce, protože oni stejně za půl roku už budou, to už bude chodit čert a Mikuláš, když se fakt podíváš, je 6. června, tak červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec, no, za 6 měsíců tady je blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl máme nejenom nezapomenutelný zážitek v rámci narozeninové rulety, ale máme taky hit, který se vyplatí. Takže přátelé, kamarádi, mrkněte na web hitradio.cz, co tam dneska pro vás všechno máme. Dneska to bude jeden velký hitrádiový Mikuláš.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Jedna z bruselských zastupitelek pořádně pobavila a zároveň šokovala uživatele sociálních sítí. Na svém profilu totiž zveřejnila video, na kterém v plavkách a s plaveckými brýlemi simuluje plavecký styl Kraul v obří pouliční louži. Tímto bizarním způsobem chtěla velmi ostře upozornit na katastrofální stav tamnějších silnic a dlouhodobou nečinnost radnice. Specializovaní potapěči v italských Benátkách mají za sebou další velký úklid tamních historických vodních tras a výsledek je šokující. Z kanálů vylovili tuny různého odpadu, mezi kterým nechyběly staré nefunkční pračky, pneumatiky nebo dokonce odhozené sexuální pomůcky. Místní úřady teď kvůli tomu plánují výrazně zpřísnit tresty za znečišťování. Už to tam neházej, Leo, z té loďky. Kuriozní a pro mnohé nepochopitelný moment zažili svatebčané během jednoho obřadu, kde emoce vykonaly své. Svědek ženicha totiž uprostřed slavnostní řeči náhle omdlel a skácel se k zemi. Přítomné hosty ale nejvíce šokoval samotný oddávající, který incident naprosto ignoroval a bez mrknutí oka pokračoval ve čtení manželského slibu. Asi chtěli domů už, no. Víš, jako svědek se skácí a teď prostě se řekne, jo, spadnul, dobrý, pokračujeme dál. Už se představit?
2: Ne.
1: Padáka mu dejme.

0: Hezké dobré ráno, Meduza, Good Boys, Becky Hill, Lose Control, s vámi taky Leona a Filip, před námi Bruno Mars, Måneskin nebo Miley Cyrus a taky Lala, la, aby se vám dobře stávalo. Taky dobrou chuť, pokud právě snídáte, Filipe, proč se na mě směješ?
1: No, protože kdybych tě neznal a takhle bych jel v autě a poprvé jsem si pustil Hit Radio, jak bych si říkal, na čem jede ta moderátorka, to chci taky takhle po ránu.
0: Hele, já když se dobře vyspím, tak já mám prostě to kouzlo rozdávat tu dobrou energii a dobrou náladu. Říká mi to spousty lidí a já to prostě tak mám a já jsem se dneska fakt dobře vyspinkala.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. Znáš to, ne, z ty písničky?
0: Nežíš, ani to ne, prosím tě, vůbec, vypínám ti mikrofon, už jsem ho vypla. Takže přátelé, za chviličku tolik muziky a po 8 hodině se těšte. Cítím v kostech, že dáme někomu dáreček.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady. Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Autokoutek.
11: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
10: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
11: Výhodné financování.
10: Pro nové i ojeté vozy.
11: Ale jen u Autokoutek.
10: Dobrá adresa pro váš vůz.
11: www.autokoutek.cz.
10: Již 30 let. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Frýdlant se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Frýdlant se baví. Sobota 20. června.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je minuta po osmé a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Americká armáda sestřelila 4 iránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik iránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na radarová stanoviště v Iránu. Oznámilo to v noci na sobotu velitelství amerických sil na Blízkém východě. Češi se po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolích velkých měst. Přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Podle realitních makléřů tento trend drží ceny chat vysoko, a to i u objektů, které vyžadují kompletní a nákladnou rekonstrukci. A pojďme také na sport. Zuzana Maďarová vyhrála premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigna vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky Jan Zabistřan. Třetí byla Eva Adamčiková. 22-letá Maďarová má za sebou nejúspěšnější sezonu v kariéře. Před životním triumfem pod 5 kruhy se několikrát prosadila i ve světovém poháru mezi čtveřici nejlepších. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: V Lomnici nad Popelkou můžete zavítat na akci Den koně. Tento tradiční a největší Den koně v Libereckém kraji nabízí slavnostní průvod městem, rytířské turnaje, ukázky práce s koňmi, kaskadérské ukázky i soutěže s přežení. Nebudou chybět ani atrakce pro děti, stánkový prodej a těšit se můžete i na večerní koncert.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
8: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se můžou objevit také dešťové přehánky. Odpolední maxima se zastaví na 25 stupních Celsia.
11: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
12: Víkend
11: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
13: Je tady víkend, první červnová sobota s vámi Leona a Filip. A jak jsem zmiňovala, dneska to bude takové ježíškovské. Budeme dávat dárečky, budeme hrát skvělou muziku, budeme šířit dobro a pozitivní energie. Ty se nesměj.
8: Ty seš taky pozitivní, tak pustám nějakou muziku těm posluchačům, ale nějakou pozitivní pecku chceme, ale já nevím, jestli tam teď bude, ale co se tak dívám, tak určitě Lost Frequencies.
13: The Feeling, jdeme na to, hezké ráno.
11: Hit Radio Kontakt.

0: taky se to dá použít jako prostor pro test vhodného partnera. Nikde tak nepoznáte mužskou povahu jako při celodenním nakupování v IKEA, ne? Co, Fildo? Máš nějakou takovou zkušenost?
1: Já mám rád IKEA náhodou. Nebo jako prostě nakupování takhle, a když tam je k tomu jako jídlo, tak mě to stačí.
0: Masové kuličky.
1: No, že já si tam třeba sednu, vyžívám si jídlo a Markéta si jde zatím nakupovat, tak to zvládám. Ale když mám chodit mezi regálama celý den, když nic nepotřebujem hlavně teda, tak to mě nebaví. Ale když vybavujem třeba novou domácnost, tak to mě baví.
0: Tak ty jsi takovej kutil tým, ale no, kdyby šlo o klasické nakupování, fakt jako oblečení, kdy ta drahá polovička ti řekne, hele lásko, tyhle šaty, to tuhle kabelku a kup mi boty a tohle, tamto. To, ne.
1: To my neděláme, takhle chodíme si zvlášť a máme klid, protože já si to rád zkusím víckrát, pořád dokola, nemůžu se rozmyslet, takže za mě je cíl chodit sám nakupovat oblečení. Nevím, jak to máš ty, kamarádky asi poraděj, ale chlapi chodí sami.
0: Já chodím taky strašně ráda sama a dokonce dělám i to, že hrozně ráda oblíkám svého chlapa. Že já prostě už ho mám jako v oku, že on nemusí nikam jít ani nakupovat, já prostě někde něco vidím, vím přesně nějakou velikost, styl, vezmu, objednám šup a nevím, to je taková uchylka.
1: No dobře, no. Tak to já se oblíkám sám teda.
0: Tak?
1: No.
0: A tak jako on se taky oblíká a mě to baví. Stejně tak u svého syna, nebo ale když chci něco na sebe a zkouším to jako online, tak ono to moc nejde, potom ty velikosti nesedějí, že jo?
1: Já jsem třeba zažil, že takhle kupovali vlastně kamarádům, přítelkyně v oblečení ve chvíli, kdy nebyli spokojení jako s jejím stylem, s jejich stylem oblíkání, taky vlastně jako předělali takhle. Ale to u tebe asi ten případ nebude, ty dokupuješ hezký kousky jenom.
0: Hele, třeba nám tady píše posluchačka Verča, dobré ráno, nerada nakupuju, když nemusím, nejdu do obchodu, místo chození po obchodácích, jdu raději do lesa s pejskem, krásnou sobotu Verča. No? To je taky dobrý tip. Já ráda nakupuju, ale zase jako s mírou. Takže s mírou myslím jako...
1: Tak už víte, jak se ten její jmenuje.
0: Lede.
1: Míra.
0: Nevěruje se. Jmenuje se jinak, ale...
1: Zdravíme, Mirku.
0: Ty jsi vůl, fakt.

0: hezké dobré ráno, 9:03 je aktuální čas. Za chviličku Xindl X, Mirka Miškechová nebo Imagine Dragons, taky Mark Ember a samozřejmě ranní porce zpráv, takový ten update, který rozhodně potřebujete vědět pro start víkendu. Tak ať už stáváte nebo budete spinkat, ty mě zase rozesmíváš, Filipe, nedělej mi to. To se nedělá, já tady říkám něco našim posluchačům a ty mě strašně rozesmíváš.
1: Jo, a jak když mě nevidíš na ústa?
0: No.
1: To mi řekni teď.
0: Vidíš
1: mi to na očích prostě.
0: Každopádně, kamarádi, prostě skvělá muzika, za moment jsme zpátky, buďte s námi.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: Liberecká výšina.
7: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
6: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
7: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
6: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
8: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
9: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
10: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
11: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
10: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
11: Navíc se skvělým doprovodným programem.
10: Kuchařské show.
11: Živá muzika.
10: Humor.
11: Soutěže.
10: A na své si přijdou i vegetariáni.
11: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
10: Vždy od 10. až do večerních hodin.
12: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
16: Hit Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. V Americe padl neobvyklý rekord, který přilákal obrovskou pozornost veřejnosti. Na jednom místě se tam totiž sešlo více než 1000 lidí kompletně oblečených jako legendární filmová ikona Marilyn Monroe. Žen převlečených jako Marilyn bylo nakonec přesně 1037. Pupupidu. Obyvatelé amerického města Phoenix zažili situaci jako z akčního hollywoodského filmu. Pilotovi historického hydroplánu totiž přímo nad obydlenou oblastí nečekaně vypověděl službu motor. Zkušený letec nespanikařil, dokázal stroje bravurně vymanévrovat mezi domy a naprosto bezpečně přistál na široké městské ulici. A v Anglii se uskutečnil další ročník tradičního a extrémně nebezpečného závodu v chytání obřího bochníku síra z prudkého kopce, to by ti šlo, Leonko. Letošní celková vítězka ženské kategorie diváky i novináře šokovala svým stylem. Kopec totiž podle svých slov vůbec nesebíhala, ale dolů a možná pak i domů se záměrně svalila a odkutálela jako schovaný pásovec.

0: Lady, s vámi Pamela Anderson a Mitch Buchanan z Baywatch.
1: No,
0: protože tenhle hit byl legendární, že jo? To je předělávka od Sunblock.
1: Catchback byl tak hubený, jako byl Mitch Buchanan v seriálu.
0: On nebyl hubený, on byl vyrýsovaný.
1: Byl vyrýsovaný dokonce, ale Pamela teda tam, ty bys měla s ní přece jenom něco společného v horní části těla, že jo?
0: A co?
1: No tak můžeme říct, že to jsou ňadra, že jo? Abych to řekl teda samozřejmě kulantně. Tak pokud jste viděli Pamelu Anderson neboli CJ, tak nekecejte, chlapi, že jste nekoukali jenom prostě ten, na tu vrchní část, jak běžela po pláži, no.
0: Teď si mě úplně jako odrovnal, já CJ. Jsem beze slov. CJ, jasně. Třeba každopádně... Ne, tohle se nedá. Každopádně, přátelé, já jsem vám jenom chtěla říct, že po 9. hodině startujeme starosegidovou ruletou, kde dneska máme opravdu nádherný zážitek. Mrkněte na web hitradio.cz a my vám vlastně teď budeme téměř každou hodinku rozdávat nějaké dárečky, takže dobře pozorně poslouchejte. Do té doby se má skvělá muzika Avril Lavigne, No Name, Shakira a její Zoo.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
12: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
13: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
12: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.

0: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu za malou chvíli, 9. hodina, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Je nejvyšší čas zajistit kapacity sociálních služeb pro očekávaný příval seniorů, varují experti. Podle nich bude potřeba vytvořit zázemí pro 100 000 starých lidí. Důležitá jsou nejen místa v ústavech, ale zejména podpora soběstačnosti důchodců a jejich pečujících rodin. Ekonomika Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezóně přepočtených údajů klesla o 0,1%, uvedl ve zpřesněném odhadu statistický úřad Eurostat. Jeho květnový odhad přitom hovořil o růstu unijního hrubého domácího produktu, a to o 0,2%. Výrazné revizi dat přispělo Irsko, jehož ekonomika vykázala mnohem hlubší propad, než uváděl předchozí odhad. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Národní tým o tom informoval na webu Fatcher. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka stoupí za týden zápasem s Koreou v Mexiku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Na Bezdězu se dneska hraje pohádka pro děti. Kromě klasické prohlídky hradu, tak můžete zajít i na šermířské pohádkové představení Jedna země, jeden král, kde se dozvíte, co se stane, když starý král padne v boji a není následník trůnu. Šermířský den, včetně kovářské dílny, bude na Bezdězu probíhat ještě zítra.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: A pokud jste sobotu chtěli využít k nějakému tomu výletu, udělejte tak raději dopoledne či lehce po obědě, protože to bude jasno až polojasno a večer to už by se mohlo stát, že byste také mohli zmoknout, můžou být přehánky. Ovšem maxima do příjemna takzvaně až 25 stupňů Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
12: Dobré dopoledne, ráno jsme zvládli, jdeme na to do polko, potom už jenom od polko pod večer a večer. Díky, že posloucháte Hit Radio. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Je tam nezapomenutelný zážitek. Do té doby třeba Luis Capaldi, anebo teď Benazi Bros.
11: Hit Radio Kontakt.

Survive, Luis Capaldi, 8 minutek po 9. hodině, krásné sobotní dopoledne, 6.6. krásné datum, možná se někdo vdáváte, ženíte, tak ať vám ta láska vydrží. A teď mám tady pro vás něco velmi důležitého. Investování se dosud považovalo za mužské téma, ale to už dávno neplatí, jo? Takže dobře pozorně poslouchejte, věděli jste, že až 40% investorů na portu jsme my ženy? Ano, na největší české investiční platformě tvoří ženy téměř polovinu klientů a vy můžete být mezi nima, protože sportu je investování skutečně bezstarostné.

0: je to tady, narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás 2 minutky po 9:45, takže 800 937 937 do studia, volejte právě teď.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021-27 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park Janeček. Již 12. a 13. června v Radvanci.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Renault Arkana od Autokoutek.
6: Stylové SUV s 5letou zárukou.
5: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
6: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
5: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
6: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
5: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
6: A jen do vyprodání skladu.
5: Tak nezaváhejte.
6: www.autokoutek.cz.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
12: Hit Radio.
13: But I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kabáti burlaci, ale teď už narozeninová ruleta. Halo, halo, koho máme na telefonu? Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne i vám, děkuji, že jsem se dovolala, takže tady Pavlína z Pardubic.
0: Pavlínko, jak užíváme víkendu? Co máte dneska v plánu?
1: No, teď peču buchtu v troubě a pak půjdu s naším vlkoušem na procházku.
0: No tak to je krásný plán, to si užijete, dneska má být krásně.
1: No,
0: kdo má
1: no,
0: ve vašem okolí narozeniny měl nebo bude mít?
1: Tak, tady kolem toho bylo strašně moc a nevím, jak můžu jít dlouho dopředu. Teď v neděli bude mít 7. kamarád Honza narozeniny a 30. června má moje maminka narozeniny.
0: Tak, tak nevím, si vyberte, koho?
1: Můžu i mamce teda.
0: No jasně.
1: Jo, když je to 30., tak maminka bude mít 79.
0: Mm-hmm.
1: A chtěla bych asi nechat zahrát jí hlavně.
0: Dobře.
1: A i když je teďka v Turecku a neuslyší to asi, ale jestli to jde zpětně přehrát, byla bych moc ráda, no.
0: Tak a jak se maminka jmenuje?
1: Marie.
0: Marie, tak jdeme na pravidla. Pavlínko, zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 30.6. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Na vás bude jeden z těch songů si vybrat a společně ho mamince pošleme Marušce. Každopádně pozor, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme, děkuju moc.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Boys, quit playing games with my heart. Chceme nebo jdeme dál?
1: No, je to hezký, mně se to líbí, ale zkusíme jít dál.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Spojení Coldplay a Beyoncé, Hymn for the Weekend. Co teď?
1: No, mně se to všechno líbí, ale zkusíme ještě dosvětit se všeho dobrýho.
0: Dobře.
1: Uvidíme. Děkuju.
0: Tak já roztáčím kolo číslo 3. Král všech králů, no, Michael
1: ano,
0: Jackson.
1: No.
0: You're not alone. Takže máme vybráno.
1: Určitě, určitě, to se jí bude moc líbit.
0: Dobře, Pavlínko. Tak teď pojďme sdělit, cokoliv máte na srdíčku.
1: No, že jí mám moc ráda a že jí přeju a ať je hlavně zdravá, ať se jí všechno daří, všechno splní, prostě ať má radost ze života a že jí to přeju já, moje milované děti a celá naše rodina, Svobodovic, Mašitovic, Pluhařovic. A hlavně, že jí máme moc rádi, ať si to v tom Turecku užije a bez zdraví se vrátí, plná dojmů, zážitků a odpočatá.
0: To je krásný, Pavlínko, vy jste se dojala.
1: Jo, já mám ráda, že jsem se dovolala a můžu takhle někomu popřát a prostě ještě jsem, já už jsem to zkoušela pro syna, už jsem to zkoušela dřív pro dceru prostě a ještě jsem se nedovolala až teďka poprvé a mám radost, že to takhle můžu popřát.
0: To je krásný, protože my s Filipem se tady taky dojímáme, my milujeme vám dělat radost, akor když prostě to i slyšíme, že vlastně když najednou přijde ten okamžik, kdy té vašej dotyčné osobě máte sdělit cokoliv máte na srdci, tak vlastně člověk dostane takový ten aha moment a dojme sám sebe a my se tady taky s Filipem dojímáme a tady se na sebe usmíváme.
2: Přesně
1: to je
2: tak.
1: Úžasný, já strašně ráda vás poslouchám, takže mám s toho velkou radost. Opravdu moc, moc, moc děkuju.
0: Vy jste zlatíčko, Pavlínko. Tak my tady samozřejmě pro vás ještě něco máme. Díky firmě Na zážitky. Můžete se podívat na web firmanazážitky.cz i naši posluchači, protože dneska tam máme takový krásný zážitek. Via Ferrata v Děčíně s průvodcem zdolat největší českou feratu a vystoupat do nebíčka.
1: Wow.
0: No. Můžete si to
1: já
0: užít
1: si
0: s někým. Je to zážitek, já mám feraty celkově ráda, už jsem jich pár zdolala a je to fakt takový krásný zážitek. Tak je to na vás, komu to dáte, nebo jestli půjdete sama, s maminkou, s kýmkoliv, hlavně si to užijte.
1: Moc krát děkuji, jste úžasný, moc, moc děkuji za všechno, i za zahrání písničky, za všechno, že jsem se dovolala.
0: No
1: děkuju,
0: vy jste zlatíčko naše, každopádně Pavlínko, teď Michael Jackson letí za vámi, vydržte nám na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. Mějte krásnou sobotu a ahoj.
1: Mějte se krásně, moc krát děkuji.

0: Golden. I tohle vám hrajeme. Za 2:45 aktuální čas, díky, že posloucháte. No a samozřejmě já tady pro vás ještě něco mám. Narozeninová ruleta byla, zážitek jsme rozdali, ale na někoho z vás čekají chytré hodinky značky Garmin. Jsou chytré pro každého, děti, vrcholové sportovce nebo třeba pro potápěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností, nadčasovým designem, to máme rádi. No a dokonce v jejich portfoliu si každý najde to, co potřebuje. Tak přesně tohle dvakrát dneska někomu ještě rozdám. Co a jak udělat? Vy jste měli přát hit, který se vyplatí, který vám dělá dobře, který chcete slyšet z éteru Hitrádia, přes náš web hitradio.cz, honem tam klikejte, mrkejte, zabere vám to pár vteřin a pak už jenom vyčkávat, jestli ten váš song zahraju a přečtu váš vzkaz. Vy během toho se dovoláte na 800 937 937 a je to doma.
1: Hitrádio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
8: On chodí! Jde k nám!
7: Ty seš ale rostomilé.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
12: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
11: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
12: Navíc se skvělým doprovodným programem.
11: Kuchařské show.
12: Živá muzika.
11: Humor.
12: Soutěže.
11: A na své si přijdou i vegetariáni.
12: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
11: Vždy od 10 až do večerních hodin.
13: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
14: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
15: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Frýdlant se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Frýdlant se baví. Sobota 20. června.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, je minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Státní zástupce obžaloval operní pěvkyni Gabrielu Beňačkovou z podvodu. Podle obžaloby se pokusila sfalšovat závěť svého známého, aby získala jeho pražský byt v hodnotě zhruba 7 milionů korun. Světoznámá sopranistka vinu odmítá a tvrdí, že dokument je pravý. V případě odsouzení hrozí až 8 let vězení. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Domovy důchodců začínají využívat virtuální realitu jako terapeutickou pomůcku. Senioři se díky speciálním brýlím mohou podívat k moři, do hor nebo navštívit místa svého mládí. Podle pečovatelů jim tato technologie výrazně zlepšuje náladu i kognitivní schopnosti. A pojďme také na sport. Fotbalisté Kanady remizovali v Montrealu v generálce před domácí mistrovství světa s Irskem 1-1. Lépe se naladili Saudská Arábie a Paraguay, které si připsali jasná vítězství. Paraguajský tým se ovšak obává o největší hvězdu Julia Encisa, jenž kvůli zranění musel předčasně střídat. V dalším utkání Haiti podlehlo Peru 1-2. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Přijďte na Ještěd Family Day, den plný zábavy, soutěží a aktivit pro celou rodinu. Děti se můžou těšit na cyklozávody ve skillzóně, jízdu zručnosti na kole i soutěže a dospělí zase třeba na komentované prohlídky rolby. Zpáteční jízdenka na lanovku je pro děti za symbolickou cenu a nahoře se nově můžete podívat i na ještěcké ovečky.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se od jihozápadu ale zatáhne a večer
3: Počkej, od jiho co?
1: Jihozápadu.
3: Tak, řekni to správně.
1: No to je zapatou. Od jihozápadu, přátelé, tak se zatáhne a večer se může objevit přeháňka, deštík. Maxima.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
3: Hezké dobré dopoledne, na rozginovou ruletu jsme rozdali, ale kamarádi, konec školního roku se blíží, známky jsou téměř uzavřené, prázdniny za dveřmi a je čas přemýšlet taky o odměně, která dětem udělá neskutečnou radost. Právě proto pro vás mám víkendovou soutěž Hit, který se vyplatí, mrkněte na web hitradio.cz, protože ve hře jsou chytré hodinky v hodnotě 7,5 tisíce korun. A dneska dvěma z vás
1: je správně.
3: Jo, dobře jsem to řekla.
1: Pořádku.
3: Je rozdám a zítra taky. Takže honem, hitradio.cz, vyplňte tam, co je potřeba a těším se, protože cítím v kostech, že to bude velmi brzy. Teď už rozebru Mars a taky Who's Best Tank.
0: Hitradio Kontakt.

první všimla, že na světě existují singles a notně promlouvala do světa módy a ženského lifestylu. Neznám asi nikoho, kdo by neznal a neviděl Sex ve městě, a přitom to vlastně bylo celé o takovém jednoduchém triviálním tématu, ve kterém si jen hlavní hrdinka Kerry nemůže prostě a jednoduše najít chlapa. A 6 sezon o tom s holkama drbe. To je jako realita tady, ne? Co? Toho dnešního světa. Pokud vím, hledá ho s kamarádkami Mirandou, Charlotou, Samantou, možná do dneška, nevím. Mimochodem herečka hlavní role Sarah Jessica Parker si ve smlouvě vymínila, že se při natáčení nebude muset nikdy zcela svléci. A opravdu to po všechny série dodržela. Když Sex ve městě, tak jedině oblečená. Každopádně přejeme happy birthday v roce 1998. Kolik mi bylo vlastně? 85? Jo, dobře, už jsem doma. Možná někteří vzpomínáte na ty první díly, anebo vlastně na ty, tuším, že udělali 3 filmy, teď si přesně nejsem jistá. Tak dejte vědět, co vy a Sex ve městě, a já posílám další skvělou muziku. Ed Sheeran anebo Morandi právě teď. No a číslo do studia 777 937 777. Hezké dopoledne.

0: posloucháte Hitrádio a být vámi, dám si ho co nejvíc nahlas, protože já vám chci dělat radost, že jo? O tom žádná. No a rozhodla jsem se, že ta radost přijde za několik málo okamžiků. Takže vylosuju někoho z vás. Kdo z vás psal přes web hitradio.cz a napsal si song a vzkaz, který má zaznít z éteru Hitrádia a také píseň, tak dobře poslouchejte, protože to bude za několik málo okamžiků a někdo z vás dostane chytré hodinky v hodnotě 7 500 korun.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
5: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
9: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
10: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
11: Hele, co ocení sa?
10: Zase, včera jsem tam byla na rande.
11: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
10: Ale vadí to?
11: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
10: To je fakt.
12: Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
11: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jak na koni.
13: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Kushner, Daylight. Posloucháte Hit Radio, 3 minutky po půl 11 s vámi Leona až do 13. hodiny. A přátelé, my jdeme někomu z vás dělat radost. A to velikánskou, protože známky jsou uzavřené, prázdniny za dveřmi, tak je přemýšlet čas o odměně pro ty naše dětičky. A my pro někoho z vás máme tady chytré hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíc, konkrétně Garmin Bounce 2. Hodnota 7490 korun, ideální chytré hodinky pro rodiče, děti na základce, kteří ještě nechtějí dávat třeba dítěti mobil, ale chtějí s ním stále zůstávat ve spojení. Takže přátelé, kamarádi, vy jste měli psát na náš web a jakmile uslyšíte váš song, který jste si tam napsali, a taky váš vzkaz, tak máte necelých 5-10 minut na to, abyste zavolali ke mně do studia na 800-937-937. Ale registrace je přes web Hit Radia, takže kdo ještě nemáte, tak honem, honem, protože soutěžit budeme i zítra a taky ještě dneska. No a já teď tady mám Miriam Morávkovou. Pokud ji máte někdo ve svém okolí, znáte ji, tak ať teď zbystří, protože ona chtěla hit Ego Robert Burian Žijeme len raz a napsala: Žijeme len raz, právě tu a právě teraz, slunko světí rovnako na všetkých z nás. Tak se nemrač, takže Miriam, pokud slyšíš teď svůj zkaz a za moment i song, tak volej do studia právě teď.

0: Žijeme len raz, Ego Robert Burian. Song, o který si napsala Miriam Morávková, a my Miri máme i teď na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, ahoj, zdravím jí z rádio.
0: Zdravíme tě, Miri, jaký je to pocit takhle slyšet tvůj vzkaz, tvůj song a vyhrát hodinky značky Garmin?
1: No, skvělý, úžasný, doporučuji všem, nebo přeju všem.
0: Co jsi zrovna dělala, když jsme hráli tvůj song a četli vzkaz?
1: Zrovna se chystáme na hory s dětma, s maminkama, takže jsem to nazvala takové mámy na tahu, že půjdeme za chvilku a chystáme se ven, je tam krásně, sluníčko, takže to vidíte čas.
0: No tak ještě, že jsi poslouchala, protože kdybyste šli, to bys nás měla ve sluchátkách, no, na telefonu, nebo?
1: To bych přesně měla, měla jsem připravené, ano, sluchátka, že budu na horách poslouchat.
0: Každopádně ty dostáváš Garmin Bounce 2, volání, hlasové zprávy, SMSky, sledování polohy v aplikaci, režim škola, který hodinky během vyučování zamkne třeba pro své dětičky, tak já doufám, že máš velkou radost.
1: Mám obrovskou radost, děkuji strašně moc.
0: Ty, já to tak ráda slyším, jde to poznat z tvého hlasu, tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, jasně, kam tyhle skvělý Garmin Bounce 2 poslat. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, děkuju a všem, ať mají dneska krásný den, mějte se.
0: Děkujeme. No a přátelé, nebojte, ještě dneska někomu z vás rozdám další hodinky, a to tentokrát Garmin Vivo Active 6. To je prostě pecka, co my tady dneska pro vás máme, a zítra taky, takže honem, honem, web hitradio.cz. Tam vyplňte krátký formulář, co chcete zahrát a váš vzkaz. A jakmile to uslyšíte během našeho vysílání od 7 do 13 hodiny, tak pak jenom si zavolat ke mně do studia 800 937 937.

0: Hity na přání k vaření. Pište si právě teď 777-937-777. Co vám zahrajeme, co dneska baštíte. A hlavně dobře poslouchejte, protože jedny hodinky tady na vás ještě dneska čekají. Jo? Tolik a ještě mnohem více za chviličku.
1: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Kontakt soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. hitradiokontakt.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Grant.
1: Jsou tady.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
0: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
0: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Češi se po krátkém útlumu masivně vracejí k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolí velkých měst, přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Policie varuje před novou vlnou podvodných textových zpráv, které se v posledních dnech šíří Českem. Útočníci se v nich vydávají za známé doručovací služby a tvrdí, že váš balík nemohl být doručen kvůli chybějícímu číslu domu. Přiložený odkaz lidi navede na falešnou platební bránu, kde z nich vymáhají citlivé údaje k bankovní kartě. Kriminalisté apelují na veřejnost, aby na podobné zprávy vůbec nereagovala. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa s Albánií 1-1. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedly zásluhou Kláry Cahinové. V 70. minutě ale vyrovnala Vanessa Levendiová. Wales hrál v Černé hoře rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre za českým týmem. Kvalifikaci zakončí v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině stačí Češkám nerozhodný výsledek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: V Lomnici nad Popelkou můžete zavítat na akci Den koně. Tento tradiční a největší Den koně v Libereckém kraji nabízí slavnostní průvod městem, rytířské turnaje, ukázky práce s koňmi, kaskadérské ukázky i soutěže s přežení. Nebudou chybět ani atrakce pro děti, stánkový prodej a těšit se můžete i na večerní koncert.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
10: Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se můžou objevit i dešťové přehánky. Odpolední maxima vystoupají na 25 stupňů Celsia.
13: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
14: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši
15: na Hit Radio.
16: Nejlepší víkend českého éteru je stále s vámi a hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Tak si pište na 777-937-777. Jako to udělal Jirka, chtěl Damiano David, bude. A Hanička si napsala o Black Eyed Peas, tak ty taky budou. No a co bude dál, tak to je na vás, přátelé. A napište mi taky, co dneska vaříte, nebo jestli vás čeká nějaká grilovačka a tak podobně, protože já nevím jak vy, ale já už mám strašný hlad. Jdeme hrát.
17: Hit Radio Kontakt.

Píšete nám vaše zprávy, vzkazy, co dneska vaříte, baštíte, hity na přání k vaření na 777-937-777. Psát můžete taky na můj Instagram Lea Giongiosi. Jdeme na to. Píše nám tady Jarda. Orionku, zahraj prosím něco hezkého Radušce, které dneska syn odletěl do Skotska a ona smutní, ale stejně by si dala grilované kuře z kaší, které chystám. Ježíš, to je tak hezký, já bych si to dala taky, kdyby byla porce navíc. Pak nám tady píše Jitka, ahoj Leonko, zahraj Michaela Jacksona In The Closed, udělala bys nám velkou radost, dneska budeme grilovat sýry, zeleninu, masíčko, už se to všechno nakládá, pracujeme na zahrádce a posloucháme vaše Hit Radio, protože ho máme rádi. A ty seš naprosto skvělá, protože máš skvělou energii, kterou umíš rozdávat dál. Pozdravujeme skrz váš éter Míšu, Davida, Lenku a taky Haničku. To je tak hezký. Není nic víc než vaše zprávy, klidně pište dál. No a samozřejmě zahrajeme Michaela Jacksona. Je to hit, který jsme nehráli hodně dlouho. Kdo jste nebyl ještě na tom filmu v kině, zajděte si. Je to doják a je to krásný. Teď už i u nás z Éteru Hit Rádia. Polume doprava a jdeme tančit.

0: Čípečka. Takhle chutná sobotní dopoledne z Eteru Hit Rádia. Michael Jackson. Pokračovat budeme dál, za moment. Kateřina Marie Tichá, Jay-Z, PH Elektro, hity, o kterých si píšete. Pište si dál. 777-937-777. Prostě Michael Jackson je a bude legenda. A jeho hity tady stále budou s námi.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: V Liberci na nájezdu ze Šumavské ve směru na Chrastavu.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
2: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021-27 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park Janeček. Již 12. a 13. června v Radvanci.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
7: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
6: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
7: Navíc se skvělým doprovodným programem.
6: Kuchařské show.
7: Živá muzika.
6: Humor.
7: Soutěže.
6: A na své si přijdou i vegetariáni.
8: Burger Festival v OC Nisa.
7: Od pátku 5. do neděle 7. června.
6: Vždy od 10 až do večerních hodin.
9: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Špatná sobota z éteru Hit Rádia podle vás. A co bude dál? Někoho z vás bych chtěla na telefonu, takže 800 937 937. Volejte právě teď, to je takové to zlaté číslo ke mně do studia. Já se vás zeptám, jak se dneska máte, jaké máte plány na víkend a hlavně, co dobrého budete dneska vařit. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Dominik.
0: Ahoj Dominiku, co děláš?
1: Jsem na brigádě, hlídám parkoviště na festivalu.
0: Jasně, a jak tě napadlo zavolat takhle do Hitrádia na parkovišti jako hlídač?
1: Protože jsem si to rádio vzal sebou radši, ať je tady větší zábava.
0: No tak to je skvělý, a co budeš dneska baštit při tom hlídání?
1: Předpřipravil jsem si risotto.
0: Risotto?
1: Mhm.
0: Nemáš porci navíc?
1: Bohužel.
0: Já mám strašný hlad dneska. Mě nedali najít dneska ráno.
1: To je pro mě k obědu i k večeři.
0: Skvělý, tak co ti zahrajeme?
1: Happy Pharrell Williams, prosím.
0: Dobře, Pharrell Williams. A pro koho to bude?
1: Pro všechny, ať jsou happy.
0: Jak dva grepy se říká, že jo?
1: Ano.
0: A co budeš dělat zítra?
1: Spát třeba do půl čtvrtý odpoledne.
0: Fakt? A nějaké plány další na víkend?
1: No ani ne.
0: Ještě si se mnou chvilku povídej, protože já ten song tady hledám a už ho mám, takže už nemusíme si povídat. Ale klidně něco můžeš kázat našim posluchačům, my budeme jenom rádi.
1: Budu se šprtat na závěrečky.
0: A co závěrečíš? Kolikátý ročník končíš?
1: Třetí ročník, výuční list.
0: No tak skvělý, držíme ti palce i u nohou, ať ti to klapne a teď ten oblíbený song letí zase za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: Adele Rolling in the Deep. Hrajeme hity jenom podle vás a pokračujeme dál. Máme tady spousty hudebních přáníček, chtěli jste Justina Timberlakea, tak bude Can't Stop the Feeling, anebo How Do You Do od kapely Roxette pro Jirku z Hradce Králové. Ahoj Lonko, dneska budeme grilovat a dáme na grill, co dům dá. I když vlastně ženuška nakládá masíčko, tak nějakou tu zeleninku a budeme mít krásné odpoledne. Díky za Roxette. Nemáš zač, samozřejmě zahrajeme, no a taky něco z českého rybníčku. Opět a Radeček, Maria Čírová, bloupám se za moment.
1: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
2: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany, tradiční české vynikající pivo. Sviany, srdeční záležitost.
1: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Liberecká výšina.
7: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
6: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
7: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
6: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
14: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
15: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC/CZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
1: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: On chodí.
2: Jde k nám. Je, ty seš ale rostomilé.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Třetina českých rodičů neodloží mobilní telefon ani během společného oběda nebo večeře. Aktuální průzkum ukázal, že 80% z nich toto chování u stolu vadí, přesto se mu nedokážou bránit. Podle psychologů digitální vyrušování oslabuje rodinné vazby a dává špatný příklad dětem. Jako hlavní důvod rodiče nejčastěji uvádí pracovní tlak nebo obavu, že zmeškají důležité novinky na sociálních sítích. Jízdní kola a elektrokola patří mezi nejčastěji kradené věci ve veřejném prostoru. S rostoucí hodnotou kol, zejména u elektrokol, přitom nejde o drobné ztráty, ale často o desítky tisíc korun. Kolo se může poškodit nebo i způsobit škodu jiným, třeba po pádu z nosiče na autě. Proto se vyplatí na začátku sezony vzpomenout i na správně nastavené pojištění. A pojďme také na sport. Německý talent Lennart Karl přijde kvůli zranění stehna z tréninku o start na mistrovství světa. 18-letý záložník Jentsch má za sebou průlomovou sezonu v dresu Bayernu Mnichov, si přivodil trhlinu ve svalu při páteční závěrečné přípravě na generálku proti domácí reprezentaci v Chicagu. Kouč Julian Nagelsmann místo Karla povolal o dva roky staršího Asana Oedraoga z Lipska. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Na Bezdězu se dneska hraje pohádka pro děti. Kromě klasické prohlídky hradu, tak můžete zajít i na šermířské pohádkové představení Jedna země, jeden král, kde se dozvíte, co se stane, když starý král padne v boji a není následník trůnu. Šermířský den, včetně kovářské dílny, bude na Bezdězu probíhat ještě zítra.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se můžou objevit i dešťové přehánky. Odpolední maxima vystoupají na 25 stupňů Celsia.
8: Hit Rádio. Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
11: Teď už krásné sobotní odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte něco dobrého. Kdo nás posloucháte od rána, tak víte, že jsme rozdali narozeninovou ruletu, rozdali jsme jedny hodinky, ale ty druhé v hodnotě 7,5 tisíc korun. Ty tady stále mám, čekají na někoho z vás. Hitradio.cz, mrkněte na web, vyplňte song, napište vzkaz a pak už jenom vyčkávejte, jestli uslyšíte to své přáníčko z éteru Hit Rádia a dovolat se ke mně do studia 800 937 937 a hodinky jsou doma. Jdeme na to.
8: Hit Radio Kontakt.

Sobotní odpoledne v plném proudu posloucháte Hit Radio s vámi Leona. Přátelé, kamarádi, cítím v kostech, že za chviličku budeme rozdávat druhé hodinky. Tak kdo jste se ještě nezaregistroval přes web hitradio.cz, honem, honem, protože budu losovat někoho z vás a do té doby Lady Gaga, Bruno Mars. No a pak už jenom čekejte na mou výzvu.

0: Lady Gaga, The Dead Dance. Posloucháte Hit Radio, minutka po čtvrt na jednu. Hezké sobotní odpoledne, 6.6. Takové kouzelné datum. Každopádně, už za chviličku někdo z vás dostane ty druhé zmiňované hodinky značky Garmin Vivo Active 6. Stylové chytré hodinky pro aktivní teenagery, kteří chtějí být v pohybu, mít přehled a zároveň vypadat prostě cool, stylově a dobře. Takže já vylosuju za moment někoho z vás a jakmile dotyčná osoba uslyší vzkaz a hit, o který si napsala, tak se musí dovolat na 800 937 937.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět

0: techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu, otevřeno od pondělí do pátku, už od 7:30 do 15:00. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na univerzium.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné dobré odpoledne. My vám dneska děláme radost takového předčasného Ježíška, bych řekla, nebo spíš čerta a Mikuláše, protože za půl roku to tady bude. Takže kamarádi, je to tady! Další Garmin hodinky, konkrétně Garmin Vivo Active 6, čekají na někoho z vás. Stylové chytré hodinky, více než 80 sporných aktivit, Garmin Pay pro placení zápěstím a různý prostě skvělý funkce, co víc si přát. Takže jediné, co jste měli udělat, je jít na web hitradio.cz, napsat nám nějaký vzkaz a song, který chcete, aby zazněl v éteru Hitradia. Jakmile uslyšíte svůj vzkaz a taky ten daný song, tak potom se dovolat ke mně do studia na 800 937 937. Já jsem vylosovala někoho z vás, takže pokud někdo v okolí znáte ženu, dívku, slečnu jménem Ladislava Snášelová, která chce zahrát Vohnouty svaz českých bohémů, tak napsala: dobrou náladu udělá více věcí. Výlet, posezení s přáteli, můj pes a neteřinky. Takže Ladislavo, pokud posloucháš právě teď, tak tvůj song letí za tebou a volej na 800 937 937.
1: Hit Radio Kontakt.

včerejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám, patříme do svazu.

0: Jeden jediný hit, jeden telefonát, jedna skvělá odměna. Bohnoutí svaz českých bohémů. Tak si tak říkám, jestli se nám paní Ladislava Snášelová dovolala, anebo nedovolala. Ale já už vím, že dovolala. Halo, halo.
1: Ano, tady u toho sunu.
0: Ladislavo, zdravím vás. Tak jaký je
1: já
0: to pocit?
1: Jo, úplně jsem překvapená. Nikdy jsem nic nevyhrála.
0: No a úplně takhle...
1: perfektně, ještě takhle zprávci, taky překvapení.
0: A rovnou vyhráváte hodinky značky Garmin v hodnotě 7,5 tisíc korun.
1: Ježišmarja, to je neuvěřitelné.
0: Vivo Active 6. A komu je dáte?
1: Asi dceři určitě.
0: Jo.
1: To udělá radost.
0: Mm-hmm. Právě partnerem naší soutěže je Garmin, značka, která patří mezi světové lídry v oblasti chytrých hodinek a navigací, takže myslím si, že hodinky za 7,5 tisíce, to je prostě wow.
1: Super, to je úplně úžasný.
0: Doporučila byste posluchačům, že se vyplatí rozhodně soutěžit zítra rádiem?
1: Jo, rozhodně doporučuji. Už jsem dlouhou dobu soutěžila o vaši dovolenou, to jsem teda nevyhrála. Včera teda vyhrál, který jsem zrovna chtěla říct, nepovedlo se, ale dnes
0: tak to vyšlo dneska.
1: Kompenzace.
0: Aspoň taková cena útěchy pro vás.
1: Jo, děkuju.
0: No tak to jsme rádi, tak nám Ladislavo vydržte na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Mějte si krásně a naslyšenou. Přátelé, a nebojte, my pokračujeme i zítra, takže kdo chcete? Fakt jako jeden hit, jeden telefonát, jedna skvělá odměna, tak na web hitradio.cz napište nám vzkaz, taky co chcete slyšet, zahrát a poslouchejte vysílání se mnou mezi 7 a 13 hodinou zítra. Zase dva z vás dostanou Garmin hodinky a to je prostě na skvělý, budou prázdniny, můžete to dát komukoliv, dětem, dáreček, odměnit je za vysvědčení, nebo si je třeba i nechat. Prostě Hitradio rádo dělá radost, tak buďte u toho s námi. www.hitradio.cz
2: Hitradio Kontakt.

0: Moje jmenovkyně Leony z Eteru Hitrádia dospívala a ta druhá Leona se s vámi pro dnešní den loučí. Zítra v 7 hodin ráno buďte na značkách, protože tak, jak jsme vám dělali radost v podobě narozeninové rulety, taky hitu, který se vyplatí, tak to bude i zítra. A nejenom to, dobrá nálada, pozitivní energie, spousty skvělé muziky a hlavně víkend, volno pro většinu z nás. Užívejte si dne naplno, ode mě ještě Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo Imagine Dragons, taky Shakira. No a zítra, ahoj!
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Doktor Max v rámci preventivního programu proti diabetu vyráží na Diatour. Jedeme za vámi do vybraných měst, kde si v naší mobilní stanici můžete změřit hladinu cukru v krvi. Zjistěte, zda se riziko diabetu netýká právě vás. Objednejte se na drmax.cz/diatour. Služba je pro všechny zájemce zdarma.
4: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
5: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Krásné odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. U mikrofonu už vás zdraví ve 12 hodin 58 minut Deniska Elibaj. Tohle je nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí v našem regionu. Řidiči opatrně na Českolipsku, Bořejově bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením. Dávejte pozor na silnici 14 mezi 28 a 32 kilometrem. Tady probíhá údržba a oprava vozovek, rozsah je v pravém jízdním pruhu, takže projedete jenom jedním z nich. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura. On chodí, jde k nám. Je, ty seš ale rostomilé.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
3: Tak co na to říkáš, Baru?
4: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
3: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady. Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
12: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Nyní má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce příslušníků záloh. Podle ministra Zuny se armáda přizpůsobí tempu náborů.
13: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují, aby splnili kvalifikační požadavky.
12: I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Mezi Čechy roste zájem o cestování po Evropě vlakem. Přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států, nebo do Dánska, Belgie, Nizozemska nebo třeba do Chorvatska, informuje o tom Česká televize. Ukrajina opět drony silně zaútočila na oblast okolí Petrohradu. Při posledním úderu zde vyslala nejméně 144 dronů. Což je nejvyšší počet od začátku války. Byl to už druhý úder na tento region během Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu. První přišel před startem akce ve středu. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu. Tam budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí za týden zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře.
0: Tolik Vladan Hýl a krátké zprávy. Díky za to. Teď se jdeme společně podívat taky na severočeské počasí. Aktuální teploty tady u nás na severu se pohybují mezi 21 a 22 stupni. Nejvyšší teploty během odpoledne můžou dosáhnout až 24. Polojasnou oblohu čekejte na většině našeho území. Semily hlásí až 23 stupňů, Česká Lípa 22 v plusu.
10: Hit Radio Kontakt.
0: 13 hodin a 2 minuty. Deniska Elibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Vydáme se všude po našem regionu za dalšími skvělými hity z domácí i zahraniční scény. Jo, přesně takhle bude vypadat naše sobotní odpoledne. Přidáme vám taky fascinující rozhovor s vůbec prvním Čechem, který se dostal na Tetr College Adamem Kalinou. I to nás čeká během dnešních společných časů. Jdeme na to! A společný čas startuje Dan Bárta se svým hitem On My Head. Víkend je tady, sluníčko na obloze, tak to se musí pořádně oslavit. A sobota 6. června bude patřit právě vám. Tady u nás, on air, online i v aplikaci Rádia CZ.

Jenom to nejlepší z hitů na Hit Rádiu Kontakt. Tak tohle byla ve 13 hodin a 8 minut Daša a její skvělý hit Austin. A my se teď společně podíváme sem k nám na sever Čech, jak jsem vám před chvílí sliboval. Protože průměrná mzda pro nás liberečáky v libereckém kraji, přátelé, vzrostla o 7,3%. 44 tisíc korun, 44 673 korun bere průměrný člověk, který bydlí v libereckém kraji. Tak to už jsou docela slušný peníze. Otázka je, kdo se ale na ten průměrný plat ve skutečnosti dokáže podívat, že ano. Je to fajn, že nám ale tak nějak rostou zase ty platy, polepšili jsme si průměrně o 3037 korun hrubého. A moje otázka na vás, přátelé, do našeho regionu Hit Rádia Kontakt je, co s těmi penězi navíc byste udělali? Každý měsíc si to představte. 3037 korun hrubýho navíc, jo? Takže minus nějaký daně, ale řekněme, že vám určitě něco přes dvojku třeba zbyde. Tak to už jsou zase fajn peníze, které se dají rozhodně nějakým fajn způsobem využít. WhatsApp je 606 825 404 a otázka je jednoduchá. Za co byste rozfofrovali tyhle peníze, kdybyste je teď dostali takhle na ruku? 2000 na celý rok, každý měsíc navíc. Co by to bylo? Co byste si pořídili? Dejte nám vědět, no a já za vámi v mezičase vyšlu další skvělý hit, protože tady je světová umělkyně Taylor Swift a její světový kousek The Faith of Ophelia.

0: že cítíte tu lásku společně s námi, Bob Sinclair a jeho Love Generation. Minutu po čtvrt, tady je Hit Radio Kontakt a Deniska Jalibaj. My se společně opět vydáme nejenom za penězi, ale taky do našeho regionu s těmi penězi. Ano, průměrný Čech si vydělá relativně dost peněz, ale je to většinou zmatené tím, že v Praze se vydělává podstatně víc. Podíváme-li se tady na náš liberecký kraj, tak vzrostla průměrná mzda v prvním čtvrtletí o 7,3% na něco přes 44 tisíc korun. To znamená, že hrubýho máme přes 3000 korun měsíčně víc. A my jsme společně na WhatsAppu 606 825 404 řešili právě to, co byste si za ty peníze navíc koupili. A většinou jsme se shodli na tom, jako třeba když psal Luděk, Katka i Věrka, všichni tři napsali, kde by sakra měli brát tolik peněz. Ano, podivovali jsme se společně nad tím, jak to vypadá ve skutečnosti. Nicméně, Daniela napsala, že kdyby měla o 3000 víc, tak by je rozhodně utratila na cestování. Verča napsala, že by rozhodně si za to koupila nějaký pěkný zájezd a David napsal, že by ty peníze použil na rodinu. Tak to je moc fajn, že vlastně všichni by vyrazili cestovat a třeba i s rodinou. Takhle by to mělo vypadat tady na sobotním odpoledni. Přidáme vám taky další skvělý hity Ed Sheeran nebo třeba Rihanna a Calvin Harris duetu We Found Love. I to se chystá už za malý okamžik na vlnách Hit Radio Kontakt.
1: K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: každý pracovní den od 12. Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Kontakt soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. HitRadioKontakt.cz.
1: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.
5: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
5: Jde k nám!
6: Ty seš ale rostomilé.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
8: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
9: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
8: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
9: Navíc se skvělým doprovodným programem.
8: Kuchařské show.
9: Živá muzika.
8: Humor.
9: Soutěže.
8: A na své si přijdou i vegetariáni.
9: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
8: Vždy od 10 až do večerních hodin.
10: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
0: Hit Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Fallout Boy s hitem Centuries, přesně v půl druhé, kde jinde, než na Hit Radio Kontakt. Tenhle další skvělý hit nás posouvá v našem sobotním odpoledním programu a já musím říct, že mě včera zarazila jedna věc, o kterou bych se s vámi chtěl podělit. Já jsem vyrazil na výlet, jel jsem autobusem a když jsem v něm seděl, tak naproti mě seděl klučina a měl Rubikovu kostku. Něco, co mně přijde, že jsme všichni viděli a všichni dobře známe. A vedle mě seděl pán a syn, no a teď ten syn se zeptal toho táty, co to ten druhej naproti má. Mě to hrozně překvapilo, že dneska je spousta dětí, který neznají Rubikovu kostku. Jasně, tak dneska jsou všude telefony a tak dále, ale sakra Rubikovku, to jsem si myslel, že je něco, co známe úplně všichni. A nebo jenom už se dostávám do fáze, že už si taky přijdu starej. No, to doufám, že ještě rozhodně ne. Máte i vy nějaký nostalgický hračky z dětství? Pište nám na WhatsApp 606 825 404. No a já už nás teďkon vyšlu za dalšími skvělými hity. Protože teď se spolu tak trochu zasníme. K nám se přidá Krištof s hitem Hvězdáři, jakožto další skvělý kousek na to, jak strávit ve 13 hodin 31 minut sobotní odpoledne. Tak si to pojďte s náma pořádně užít, protože dnešek patří těm, který se chtějí dobře bavit.
1: Všechna ta slova, všechny ty kroky,
2: já si to pamětám celé ty roky.
1: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát, neuměl jsem ti říct,
2: že tě to bolí,

0: Skvělý to, kamarád, ve 13 hodin 37 minut. Deniska Rybaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt, jenom to nejlepší z našeho playlistu. A já jsem rád, když vám to vždycky sem můžu přidat a když si můžeme užít jenom to nejlepší, a my si to nejlepší budeme samozřejmě užívat i za malý okamžik. Dejte ruce nad hlavou, protože přichází Miles Smith a jeho Stargazing. Ano, i ten nám se přinese to nejlepší ze svého výběru. A to si musíme pořádně užít, protože na sobotní odpoledne jsme přece připravili jenom to nejlepší z playlistu Hit Radio Kontakt. A rozhodně zůstaňte s námi, protože po celý za námi dorazí taky Adam Kalina. Vůbec první Čech, který se dostal na Tetr College, docela zajímavá vysoká škola, která je rozprostřená po celém světě. Jak to všechno probíhá, kolik taková škola stojí, jak se na ní dostat a jak se na ní udržet? I na tyhle otázky vám dáme odpověď během následující hodinky. Tak zůstaňte s námi a skvělým playlistem až do celý.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021 až 2027 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park Janeček. Již 12. a 13. června v Radvanci.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Renault Arkana od Autokoutek.
3: Stylové SUV s 5letou zárukou.
2: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
3: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
2: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
3: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
2: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
3: A jen do vyprodání skladu.
2: Tak nezaváhejte.
3: www.autokoutek.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 14 hodin. Vladan Hill připravil krátké zprávy, mrkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace u nás. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí v libereckém regionu. Řidiči, dávejte pozor, přímo v Liberci, v ulici doktorky Milady Horákové, bude vypnuta světelná signalizace a provoz řízen kyvadlově. A dávejte pozor taky na Děčínsku Výlovém, v nedokončené ulici probíhá tady pokládka elektrické sítě, taky tady počítejte s omezením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Mami, mami, mimino stegosaura. On chodí, jde k nám. Je, ty seš ale rostomilé.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Go, go,
4: go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hill. Medard bude letos nejspíš bez deště. Po proměnlivém týdnu zavládlo o víkendu v Česku slunečné počasí. Pršet má jen na malém území republiky v noci na neděli. Teplé a slunečné počasí přetrvá i na pondělního Medarda, který by tak měl být tentokrát bez deště. Slavnostní mší na výstavišti v Brně dneska vrcholí blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Ti při ní budou prohlášeni za blahoslavené. Na místě se sešly tisíce lidí. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech. Nejvyšší čeští ústavní činitelé se na nadcházející fotbalový šampionát ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě nechystají. Zápasy prý nejčastěji budou sledovat v televizi. Vyplývá to z aktuální ankety. Mistrovství světa začíná ve čtvrtek. Česká reprezentace se na něm představí po 20 letech. Soutěž ve dvouhře na Challengeru v Prostějově třetím rokem po sobě vyvrcholí bez české účasti. Poslední domácí tenista v pavouku Hynek Bartoň dnes podlehl v semifinále 3-6, 2-6 Slovákovi Alexi Molčanovi.
0: Tolik Vladan Hill, krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se spolu podívat taky na severočeské počasí. Aktuální teploty se pohybují mezi 21 a 24 stupni. Frýdlant nám hlásí až 22 stupňů spolu jasnou oblohou. Podobně je na tom taky Liberec a Semily. Zítra z rána může místy sprchnout, tak se podle toho nezapomeňte i vhodně obléknout.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Krásný den vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Dostat se do některé školy je těžký, do některý hodně těžký a na některý téměř nemožný. A právě takovouhle výšku jako první Čech zdolal i liberečák Adam Kalina. Už za chvíli vám víc řekneme v našem rozhovoru, tak zůstaňte s námi. A předtím vyrazíme za Davidem Guettou, Teddy Swims, Stones and I a jejich hitem Gone, Gone, Gone.

0: Alan Walker s hitem Dark Side, 14 hodin 8 minut. Pohodový odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Představte si, že byste na jednu školu přihlásil každý z Liberce a vzali by jenom 110 lidí. Zhruba tolik uchazečů bere každý rok do svých 4 programů Tetr College, na kterou se letos poprvé dostal i Čech. A tím je Adam Kalina, který už je s náma ve studiu. Adame, vítej.
1: Čau Denisy, zdravím i posluchače.
0: Abychom to vzali postupně, ty jsi na výšku vůbec jít nechtěl a nakonec vlastně píšeš takovou historii. Jak se tohle stalo?
1: Tak historie je asi trochu silný slovo a uvidíme, jestli to ještě dopadne, ale je to tak, bylo i moment, kdy jsem o vysoké škole úplně nepřemýšlel. Já tím, že jsem už na střední škole přišel do kontaktu s prací a i s nějakým podnikáním, tak jsem měl za to, že to je spíš ta cesta, kterou budu chtít pokračovat v tom firemním prostředí, ale vlastně jsem narazil na tu školu a zjistil jsem, že je i trochu jiná, než třeba to, co jsem si myslel, jaký jsou vysoké školy, takže mě vlastně zaujala. A dopadlo to tak, že jsem se přijatý.
0: Ano, to je takový, ty to říkáš s takovou úplně jako pohodou, ale vlastně seš to trochu takový jako nadčlověk, že jo? Úspěch si měl se školou i s firmou. Ty jsi začal se startupem už v 16, takže to je vlastně legální, můžeš už podnikat od 16. Jak to tam přesně bylo?
1: Hele, ne úplně v 16 s vlastním startupem. Já jsem v 16 přišel do prvního kontaktu s nějakým startupem. Já jsem začal vlastně na střední škole. Byl jsem součástí jednoho startupu tady libereckého Tanganyika a jako vývojář, takže to jsem poprvé se startupovým prostředím setkal a ten vlastní, tak to mě, tam jsem přišel až potom v 18, kdy jsem chtěl začít i něco svýho. Vlastně zaujalo mě to, jak to probíhá.
0: Takže ti bylo 18, hned kon pro živnosták a začít startup.
1: Je to tak.
0: A pro všechny, kteří o Tetr College třeba slyší prvně, pojďme Adame říct, co je vlastně na té škole tak special. Ty už to nakousnul, ale ona není takovým jako úplně klasickým vzdělávacím institutem.
1: Je to tak, je to vlastně takový spíš koncept, kdy ta škola má spoustu partnerských škol a ono to není, že by člověk 3 roky chodil na jeden kampus a učil se tam, ale je to v 7 různých lokacích všude po světě, takže začíná to třeba tenhle rok v Indii, pak je tam i Čína, Dubaj, Afrika, Ghana, takže je to vlastně hodně pestrý. Jsou tam studenti opravdu z celého světa, tam se hlásili studenti asi ze 140 zemí, z těch, co vybrali, tak je tam asi 35 různých zemí, takže to mě na tom taky hodně láká.
0: Takže v podstatě ty se vždycky potkáš s někým z jiný země, s někým novým a všichni mluvíte jakým jazykem? Anglicky?
1: Jo. Je to angličtina. Jo.
0: Takže všechno je to v angličtině naštěstí. Tak aspoň, že tak říká první český student, který se dostal na Tetr College. No a pokud si říkáte pohoda, tak to bych dal taky, nebo pohoda, tohle by můj syn dal taky. Za chvíli se společně mrkneme na to, jaký předpoklady musí mít takový úspěšný uchazeč na tuhle školu, aby se tam dostal. No a teď už se o svoje slovo hlásí další z našich umělců. Toho určitě znáte. One Republic a jejich Stop and Stare. 14 hodin a 11 minut ladíte Hit Radio Kontakt na sobotu odpoledne.

0: Doznívá nám Ale Farben a my jsme zpět ve studiu Hit Radio Kontakt, kde naštěstí teď nesedím sám, ono o víkendu je to pak taková škoda, když tady člověk nikoho nemá. Mám tady parťáka, sedí se mnou mladý, nasvalený klučina, teď už bez rovnátek, ale ještě minulý týden je měl na sobě. Adam Kalina, náš první student, který se dostal na Tetr College. Musím říct, Adame, já jsem jako popisoval takhle ten vzhled spíš kvůli tomu, že ty prostě na první pohled nevypadáš jako ajťák. Já si představím někoho s dlouhýma mastnýma vlasama. Vypadáš na to tak příliš normálně, tak jak je ten základní předpoklad, když to není ten vzhled ajťáka pro toho, kdo o téhle škole přemýšlí?
1: Tyjo, tak to jsem rád, díky za kompliment. Hele, předpoklad pro tuhletu školu, tak vidím to tak, že ten člověk musí chtít zkoušet třeba nějaké nové věci, nebojí se zkoušet nové věci, nebojí se riskovat a to jsou vlastně ty podnikaví lidi, který ta škola hledá, tak bych to asi viděl.
0: Řekl bys teda, že většina lidí, kteří na tu školu jdou, tak už mají za sebou nějakou zkušenost s vlastním biznesem nebo s nějakým řízením biznesu, je to takový jako základní předpoklad?
1: Určitě nevím, jestli vyloženě s biznesem, ale já jsem měl i šanci se s pár

0: takovýma studentama potkat. Ta škola vlastně pořádala akci v Madridu, kam mě pozvala, zaplatila cestu. A vlastně všichni ty lidi, tak to byly lidi, co mají pro něco vášeň, na něčem už dělají roky, v něčem jsou dobrý, takže bylo to vlastně super se takhle potkat s lidmi, kteří dělají něco jiného úplně, ale taky něco.
1: A ty jdeš do jakého programu? Jak přesně se jmenuje?
0: Ten program je Finance a umělá inteligence, což je vlastně takový spojení mých koníčků a i toho, co už teďka dělám.
1: Počkej, a to je klasický studium, to nebude na 3 roky bakalář a pak pan magistr jako v Čechách, ne?
0: Taky to v podstatě může být, nicméně tady ten bakalář tak je na 4 roky dokonce. Tady to je proto, protože ten koncept, jak je vlastně těch 7 lokací, to cestování, tak aby ten člověk pak na konci taky mohl jít s diplomem, tak ten 4. rok, tak se tráví na jedný z těch partnerských škol, kde pro každý obor to je jiný, pro můj obor to třeba bude v Belgii, v Bruselu, univerzita, která ten můj obor akredituje a pak si i ten diplom odnesu.
1: Takže si ji odneseš z Bruselu, vlastně ten diplom potom teda nakonec je belgický. A je to teda obdoba českého bakaláře.
0: Přesně tak. Vlastně ten tetr jako takovej, ten diplom nevydává, ten je takovej spíš, tak to zastřešuje celý ten program.
1: No, tak jedna věc je se na takovou školu dostat, druhá je se na ní udržet, tak už teď se třeba učíš, připravuješ, nebo je to vlastně ten typ školy, na který se potřebuješ hodně učit? Nebo je to spíš jako o těch zkušenostech, jak to vlastně funguje?
0: Hele, teďka kolem té školy asi úplně nejvíc řeším finance, takže vlastně ani nemám tolik času na tu přípravu jako takovou, ale věřím, že i tím, že už v tom oboru toho, ten technický obor, ta umělá inteligence, tak už tam mám zkušenosti z praxe, těm financím, tak věnuju se jako koníček investování, tak vlastně věřím, že to nebude až tak těžký ten start.
1: Věnuješ se jako koníček investování, to je hezký koníček, ale co po takovýhle škole dělat? Předpokládám, že nepůjdeš zpátky do Liberce, abys tady dělal pokladní.
0: Hele, jestli se vrátím zpátky do Liberce, to nevím, ale určitě bych se chtěl pak vrátit zpátky i do Česka. Jak rychle, to se uvidí, ale chtěl bych rozhodně zůstat v tom podnikání. Myslím si, že ta škola mi dá super možnost poznat nový trhy, vlastně lidi z celého světa, kde když budeme pracovat společně na projektech, tak uvidím, jak ty lidi jinak přemýšlej. A potom, až se vrátím, tak chtěl bych určitě pomoct rozvíjet tady jak ten fintech sektor, což jsou ty finance, technologie a obecně to startupový prostředí tady v Česku, kde by to určitě mohlo být lepší.
1: Tak je hezký, že bys si s tím chtěl zůstat potom i tady na naší vlastní tuzemský půdě, to je docela fajn.
0: Určitě bych se chtěl vrátit zpátky a pomoct.
1: A ty už to nakousnul, zní to všechno skvěle, ale levná sranda to nebude asi, že?
0: Určitě ne a jak říkám, ty finance teďka hodně řeším.
1: Mimo Super Skills bude Adam Kalina, první český student Tetr College, potřebovat taky řádově miliony korun na školní a další věci. Kde na to plánuje najít prostředky a jak se i vy můžete zapojit do sbírky, si řekneme za chvíli, stejně jako si za chvíli dáme i další hity. Tak zůstaňte s námi.
2: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
3: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021-27 z fondu malých projektů Euroregionu NISA, nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park Janeček. Již 12. a 13. června v Radvanci.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď je hned.
5: Liberecká výšina.
6: Jedinečné prostředí pro odlišení vaší firemní a soukromé akce.
5: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
6: Zkrátka vše pro úspěch vašich večírků a oslav.
5: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady. Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
13: Autokoutek.
14: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
13: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
14: Výhodné financování.
13: Pro nové i ojeté vozy.
14: Ale jen u Autokoutek.
13: Dobrá adresa pro váš vůz.
14: www.autokoutek.cz.
13: Již 30 let.
15: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
16: Hele, co ocení sa?
15: Zase? Včera jsem tam byla na rande.
16: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
15: Ale vadí to?
16: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
15: To je fakt.
16: Parkování bez nervů, kafe na úrovni.
15: Já si dám sushi,
16: ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
15: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
17: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
18: Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Jennifer Lopez, Pitbull a její společný duet Dance Again. 14 hodin a téměř 32 minut a my jsme tady s vámi v éteru Hit Rádia Kontakt. Peníze, peníze a zase peníze. Ať se nám to líbí nebo ne, jsou základem všeho a to i studia. Ladíte sobotní odpoledne na Hit Rádiu Kontakt a se mnou ve studiu teď taky Adam Kalina, který se chystá na velmi prestižní a taky velmi drahou školu, která je všude po světě. Adame, jeden rok školného na Tether College bude v přepočtu za víc jak 1 000 000 korun, tak jak plánuješ na to pozbírat ty finance? Přeci jen, investování je i tvým koníčkem, finance jsou to, co tě bude jednou živit, tak nám řekni, jak seš na to finančně připraven.
1: Hele, když to takhle říkáš, tak to zní hrozně, to přes 1 000 000 korun na rok, je to tak. A já vlastně, když jsem byl přijatý, tak jsem ještě žádal o stipendium, povedlo se mi získat taky solidní stipendium, ale furt je hromada peněz. Nechtěl jsem to takhle jednoduše vzdát, že nemám peníze, tak na to teda nejdu.
0: Počkej, ta první částka je vyšší než těch 1,1 milionu?
1: Jo. Je to tak, je to tak. Dostal jsem stipendium už zhruba asi 2 miliony korun na celý 4 roky a stejně to je
0: a
1: hodně
0: peněz. A stejně budeš potřebovat třeba další 4 miliony.
1: Třeba přes 3, ano.
0: Takhle já věřím, že nás poslouchá spousta lidí, určitě by ti rádi třeba i pomohli. Přeci je to úžasný, že se na takovouhle školu poprvé dostal Čech. Kde a jak bysme na to mohli přispět?
1: Takhle, já jsem se rozhodl, že se zkusím obrátit i na tu veřejnost, hlavně vlastně s penězma na první rok. Na ty další roky, tak tam bych chtěl využít i požádat třeba české nadace, kde to bude včas před deadlinem, se budu moct přihlásit do těch... o to stipendium. Každopádně založil jsem třeba i veřejnou sbírku, což teda byl jako šílený krok v mých očích. Jsem to nechtěl nejdřív nikdy ani moc říkat a teďka najednou to říkám všude a všem. Takže na Donio jsem založil veřejnou sbírku Donio Adam Tether a tam jsem už teďka se povedlo vybrat přes 400 tisíc korun, což je vlastně neuvěřitelný. Já se snažím ten příběh i medializovat různě v médiích a díky tomu se dostalo ke spoustě lidem a vlastně mám to štěstí, že už přes 500 lidí tam je to zaujalo a přispělo, ať už menší nebo vyšší částku a dohromady to dalo už teďka ohromný peníze.
0: Je pravda, že 400 tisíc korun už je nějaká částka, zároveň musí to být náročný vlastně si říct takhle o peníze nebo s tím vyrazit do toho boje. V případě, že by se třeba nevybrala celá ta částka, máš nějaký záložní plán? Hlavně, jestli ho máš.
1: Určitě je. Pokud se nevyberou, je možnost si to o rok odložit, ale já s tím, jak teďka už jsem se potkal se spousty skvělýma lidma, kteří mě vlastně podporujou, tak jsem vlastně připravený do toho jít a věřím, že ještě než budu muset ty peníze mít v ruce a zaplatit, věřím, že to dopadne dobře.
0: A když bude úplně nejhůř, tak si můžeš jako takový ty český umělkyně vydělávat focením fotek pro dospělí.
1: Ale když bude zbývat hodně málo času a peníze nebudou, tak možnost.
0: Ne, to doufám, že k tomu překročit nebudeme muset. Čemu vlastně slouží to školní? Ono je fakt vysoký, tak to nebude jenom na nákup učebnic a na kšiltovku s logem školy, ne?
1: To určitě ne. Ta škola jednak, takhle, je tam nějaká složka toho školního, což je vlastně i ta nejmenší část dokonce, jedna z těch menších, ale spousta peněz těm partnerským školám, kde ty studenti mají možnost se účastnit spoustu lekcí na těch top univerzitách, vlastně na těch všech lokacích. Zároveň tam je ubytování, který taky organizuje celá ta škola, všech těch 100 studentů v jednom objektu a potom celá organizace víza, cestovní, poplatky, takže je toho tam spoustu v tom.
0: Jo, to je spousta věcí, co se musí vyřešit, zařídit. No takže pokud chcete přispět Adamovi na školu, ideálně mrkněte na
1: Donio Adam Tether.
0: Kdy běží sbírka a dámy podobného věku, můžete taky poslat i svůj Instagram a číslo, protože Adam je aktuálně single. A co na to říkají o jeho úspěchu v rodině, trochu do toho jeho osobního světa, na to se podíváme za chvíli. Před náma jsou další skvělý hity, ale k nám se vlastně teď připojí ještě jeden z tvých blízkých přátel. Kdo to bude?
1: Chtěl bych tady zahrát teď písničku Na přání a je to pro kamaráda a kolegu Miška, který chce zahrát Taylor Swift Style.
0: Takže my Miškovi posíláme Taylor Swift Style a vám všem krásné odpoledne, pojďte si to poslechnout s námi.

0: Hit Radio Kontakt je s vámi před třetí odpolední a s námi ve studiu ještě teď Adam Kalina, jakožto budoucí student na prestižní Tetr College. Adame, už jsme trochu narazili na tu otázku osobního života. Jeden den ty říkáš rodičům, hele, už vůbec nechci na vejšku, a druhý den, když to tak jako zjednoduším, jdeš na školu, kam berou 0,01% lidí. Tak to je docela emoční jízda, ne?
1: Určitě, určitě to bylo zajímavý. Vtipný bylo to, že jak jsem se hlásil, tak jsem to nikomu neříkal, protože jsem si říkal, že to nevíde asi.
0: Počkej, takže to jsi neřekl ani jako prostě vašim nikomu ne, rodině ne. Nikdo nevěděl. A ty jsi jako sám
1: ano.
0: Rozhod prostě, no, já se jako tady jo. Přihlásil.
1: Až když jsem byl přijatý, tak co bylo nejvtipnější, tak tím, že jsem tam do té přihlášky musel dávat kontakt na mámu,
0: no.
1: Tak jí přišel ten mail, že jsem přijatý. Ne mě. To přišlo jí a ona to nevěděla.
0: Aha.
1: Takže.
0: A takže šla za tebou, nebo to nám musíš říct, prosím tě, jak tohle probíhalo?
1: Hele, ona mi to v podstatě jenom přeposlala, s tím, že to ani moc nečetla. Ale já jsem nevěděl, jestli to četla nebo ne, takže jsem pak už za ní šel s tím, že četla jsi to a viděla jsi, co tam je, a pak si mi to už tak vysvětlil já.
0: A co prosím tě na to říkala?
1: No, byla překvapená, ale vlastně byla hrozně ráda, protože ona se jako přála, abych šel na vysokou školu, takže nakonec určitě je spíš ráda.
0: Dobře, ale předpokládám, že tvoje maminka si přála, aby si šel na vysokou školu, třeba ne všude po světě, takže už proběhlo takové to domlouvání, ty jsi říkala, začíná to v Indii, je to někde v Ghaně, jako jak tvoje maminka na tohle reagovala?
1: Takhle, já tím, že už jsem měl na střední škole příležitost být na rok v Americe jako výměnný student, tak o mě už se tak jako vědělo, že zase budu chtít někam do světa. Mm-hmm. Takže to není až takový překvapení, že bych šel někam pryč. Tohle určitě byl trošku šok, že to vlastně není jedno místo, ale je to rovnou několik. Ale vlastně neřekl bych se, že se úplně bojí, že už to je takový, že už jsme se tím prošli dřív.
0: Máš někoho v rodině, kdo se obzvlášť bojí, jako že bys takhle někoho řekl, víš, babičky to bývají občas, tak bojí se někdo? Říkají ti, Adámku, to bys neměl.
1: Nikdo neříká, že bych neměl, všichni mi to přejou, to jsem moc rád. Ale určitě se bojí. Jako já sám se vlastně bojím, ale vlastně to je to, co mě na tom jako baví, že kdybych jako tím, že se něčeho bojím a pak to vlastně vyjde, pak to dopadne, tak o to víc má člověk potom lepší pocit. A
0: kdyby jsi měl říct nějakou věc, ze který máš fakt strach a najednou, na kterou se fakt těšíš za ten čas, tak co by to bylo? Začneme tím strachem, když už jsme u toho. Takhle jedna nějaká věc, jazyková bariéra to není, tak co by to bylo?
1: Hele, upřímně asi strach, tak tam jsou teď spíš ty peníze, že jako, že by se třeba stalo, že tam budu druhý rok a teď najednou z nějakého důvodu se jako zjistím, že tyjo, já nemůžu pokračovat dál. Jako,
0: kolik peněz umšata hloupí.
1: No, takže jako z toho mám asi teď ten jako největší strach, to teďka řeším nejvíc, ale jinak se vlastně hrozně těším na to, že budu úplně na nových místech s novýma lidma a jako představa, že budu na jednom projektu pracovat s lidma z třech různých zemí, tak jenom jako vidět, jak ty lidi o tom budou přemýšlet úplně jinak, tak na to se hodně těším, to mě
0: tak
1: zajímá.
0: Tak to zase je asi ta pozitivní stránka té věci. A s tou svojí, řekněme, třídou, těch zhruba 31, 32 lidí, seš celou dobu, celý ty 4 roky vlastně putujete společně po světě.
1: Jo, a ne jenom těch 30, vlastně naskrz s těma všema oborama je zhruba 110 lidí a my se všichni přesouváme i ty různý obory, jsou všichni ty lidi furt spolu.
0: Pojďme to závěrem ještě shrnout. Sbírka a peníze, přeci jen. To už bude na tobě, jak se budeš učit, ale teď je na nás všech, jestli vlastně se ty peníze potkají, a snad ano, takže kde tě můžou naši posluchači podpořit?
1: Je to sbírka na Doniu, Donio / Adam Tetr. Tam můžou posloužit, pokud je příběh zaujal. A
0: hele, já doufám, že tady ještě budeme, aby jsme si pak mohli poslechnout, až se vrátíš zase zpátky, jaký to po těch 4 letech bylo. Že se ještě třeba sem k nám za ty 4 roky vrátíš do studia a řekneš nám k tomu něco víc. Závěr, chtěl bys to nějakým způsobem shrnout, teď je ta chvíle.
1: Hele, já bych se určitě, když se vrátím, tak řeknu něco zase víc o těch zážitcích. Já tady budu se vracet vlastně každým rokem, vždycky po 2 semestrech, ale zhrnutí, tak povedlo se mi dostat na super školu, ačkoliv to nebyl úplně plán A, ale aktuálně, pokud se mi povede vybrat dostatek peněz, tak budu moct na konci srpna odletět do Indie na první na první semestr.
0: Tolik Adam Kalina, vůbec první český student, který se dostal na Tetr College. No a teď už ho dělí jen pár měsíců a pár set tisíc od nástupu. Jeho příběh můžete sledovat i na jeho sociálních sítích, na Instagramu. Adame, díky za tvůj čas, no a ať se cesta na vysněnou školu povede. Měj se hezky.
1: Díky moc, Denise, měj se taky.
0: My se společně pustíme do dalších hitů, nezapomeňte podpořit Adama na Doniu a hlavně si užívat dál sobotní odpoledne na Hit Radio Kontakt.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
4: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
3: Zábavní automatikom. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
8: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
3: Kvalitní obědy přímo do práce či domů? Denně na www.universium.cz. Vaříme čerstvou a zdravou domácí kuchyni včetně diet. Jsme chráněná dílna MCU Koloseum. S dobrými obědy od nás navíc podpoříte potřebné. Poskytujeme náhradní plnění. www.universium.cz. Vaše zdravé obědy.
13: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC.cz. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
14: Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt je přesně 15 hodin. Vadan Hill připravil krátké zprávy a mrkneme taky za volant, jak to aktuálně jezdí v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Řidiči, dávejte pozor, v Semilsku ve Výchově nad Jizerou je tady uzavřena silnice 3. třídy z důvodu kodání místní pouti a dávejte pozor taky při průjezdu Děčínském. V centru České Kamenice jsou komunikace neprůjezdné i tady z důvodu konání kulturních akcí. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Mami, mimino Stegosaura. On chodí. Jde k nám. Ty seš ale rostomilé.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
4: Zažijte atmosféru legendárního Maleville Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Maleville nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevillecup.cz a buďte u toho.
5: Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
6: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hill. Kyberšmejdi podvody okrádají už nejenom jedince, ale i obce. Své o tom ví v Majetíně na Olomoucku. Radnice kvůli podvodům přišla asi o 4 miliony korun. Pachatelé se vydávali za policisty a bankéře. Část peněz se pak naštěstí díky zákroku policie podařilo zachránit. Předseda sněmovny Tomio Okamura a ex-prezident Václav Klaus se na konci června v Německu zúčastní konference pořádané stranou Alternativa pro Německo. Před tou přitom varovali jak německé, tak české bezpečnostní služby. Kyjev opět udeřil na ropné sklady a další cíle v Rusku. Drony zasáhly i město Kronštát u Petrohradu. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského stroje udeřily na tamní základnu. V Petrohradu se mohl stát terčem útoku výzkumný ústav, který se zabývá vývojem podvodních zbraní. Čeští fanoušci cestu na fotbalový šampionát v Severní Americe podnikají ve větších skupinách než je obvyklé. Místo jednotných letů si někteří sestavili složitější plány cest mezi dějišti zápasů. Podle Daniely Chovancové z portálu Kiwi.com je počet rezervací do Guadalajary, Atlanty a Mexico City v období mistrovství pětkrát vyšší než ve stejném období loni.
7: Fanoušci letenky kupují promyšleně se střední dobou plánování zhruba měsíc před odletem. Pobyty jsou navíc krátké a směřují téměř výhradně na zápasový týden. Střední délka cesty se pohybuje od 2 do 5 dnů.
6: Podle prodejců jde o jeden z nejsilnějších cestovatelských impulzů spojených se sportovní akcí za poslední roky.
0: Tolik Vladan Hill a krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se společně podívat taky na severočeské počasí. Aktuálně měříme mezi 21 a 22 stupni. Nejvyšší denní teploty s polojasnou oblohou budou až ke 24. Neděle ráno nám ukáže mezi 11 a 14 stupni, místy může také pršet. Nejnižší teploty v regionu hlásí Semily, nejvyšší naopak Frýdlant a Liberecko.
5: Hit Radio Kontakt.
0: 15 hodin, 4 minuty k tomu a Denis Kajlibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. S Adamem jsme se dozvěděli, jaký možnosti nám nabízí studium všude po světě. A tady na Hit Radio Kontakt pro vás už teď máme připravený další hity. Nemusíte být světáci ani cestovat nikam daleko, abyste si mohli právě teď vychutnat třeba Pink a její skvělý hit What About Us.

Josie Scott a její hit Hero, 3 minuty před 4:15. Přátelé, podíváme se společně do Mnichova. Mnichovský Oktoberfest totiž opět podraží, ani letošní ročník pivních slavností v Mnichově nebude žádná levná sranda. Kdo se chystá do některého z těch klasických barevných stanů, musíte se připravit zaplatit skoro 400 korun za tuplák. Já jsem nad tím tady přemýšlel a říkal jsem si, 400 korun za litrový pivo, což znamená zhruba 200 korun za klasický půl litr. Není lepší zůstat doma na zahradě, koupit si vychlazenou Plzeň nebo nějaký dobrý pivko a prostě se válet tady? Ještě tam bude hluk, spousta lidí. No takhle, jsme národ pivařů, takže u nás by pivko za 400 asi neprošlo, ale to neznamená, že si nemůžeme teď přidat dobrý hity kamkoliv, ať už někde jedete, nebo třeba jste na zahradě, na výletě s kámošema, prostě cokoliv, co podnikáte, pojďte se k nám přidat a my vám k tomu pošlem i další skvělý hity. Za chvíli z tuzemský scény vybíráme třeba Příběh a teď už Ray Dalton a Blood Running, co jiného na sobotní odpoledne.

0: Tina Rytmus a jejich skvělý kousek v našem vysílání Hit Rádia Kontakt. Jak už říkali, choď von, choďte ven, pojďme všichni si užívat ten čas venku, když sluníčko zase pálí, když venku je konečně zase ten čas příchodu letních měsíců. A pojďme si k tomu dát třeba kávu. Co takhle? Espresso macchiato. Je vědno, ať si každý říká, co chce. Já si myslím, že tohle je prostě jeden z těch nejlepších hitů. Jo, tuhle kontroverzní pecku úplně miluju. Estonec, který zpívá o italský kávě. Espresso macchiato a Tommy Cash. Tenhle fantastický kousek už za chvíli v našem vysílání. A přidáme vám i další skvělý kousky. Miley Cyrus totiž předpovídá konec světa. Je 15 hodin 21 minut, ladíte Hit Radio Kontakt v sobotu odpoledne a tohle jsou ty nejlepší hity, které pro vás chystáme už za malý okamžik.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
4: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
1: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Prima odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Podíváme se teď společně do Liberce, ale zároveň do Minecraftu. Ano, Minecraft pro mě je Liberec a Jablonec v digitální hřiště a tohleto je něco, co patří u mě teda mezi takový ty je momenty. Já teď koukám tady na přímo na ty fotky na internetu. Pro vás, kteří nevíte, o co jde, tak klučina takhle proměnil Liberec a Jablonec, vytvořil kompletně v Minecraftu. Je tady třeba fotka ještědu. Ano, celý ještěd vytvořený v Minecraftu. A je to teda naprosto všechno úplně důvě, jako přesně perfektně udělaný. Je tady fignerka, no fantastický kousek. Já se musím přiznat, že mi to přijde teda nesmírně zajímavý. Je to takový nevšední pohled. V 17 letech Miroslav vytvořil v podstatě Liberec a Jablonec v Minecraftovém stylu. V Jablonci bydlí, do Liberce jezdí do školy, proto si vybral zrovna tyhle dvě města. Mě by docela zajímalo, kdybyste si měli vybrat nějaký jedno takhle místo, který byste chtěli vidět v okolí zpracovaný, jaký by to bylo. Nemusí to být nutně celé město, ale prostě, že byste třeba rádi viděli reprezentovaný v tvorbě Minecraftu něco dalšího. Co by to bylo? Co byste chtěli v našem okolí vidět? Pište na WhatsApp 606-825-404 a já už vám vyšlu další hity, protože teď je tady duet Rose, Bruno Mars a jejich Appetite.

0: Vanastovy věci a jejich sbírka z vadlejch růží v 15.41. My jsme tady společně nakousli téma Minecraftu, kde mladý klučina měl tenhle zajímavý záměr. Miroslav vytvořil liberec a jablonec v Minecraftu, v podstatě takovou jedna ku jedný kopii. Ano, a to včetně takových těch vtipných věcí, jako jsou dopravní značky, dokonce tam přidal lidi. Vypadá to prostě naprosto přesně tak, jak vypadá liberecká fígnerka. Je to dost zajímavý a přišlo mi i vtipný, tady vidím na té fotce, ten nadpis, jablonec nad ní jsou nekonečný ruch, survival mode, sázení jabloní, hardcore, nákup v Kauflandu, no prostě je to fakt neskutečně vtipný. Liberec, jablonec jako na dlani a tentokrát v podobě hranatých Minecraftových kostiček. Psali jste nám na náš WhatsApp 606 825 404, co vy byste chtěli vidět vytvořený jako Minecraft tady v nějaký podobě a Alice nám napsala moc hezkou zprávu, protože ta by chtěla vidět jako další projekt Miroslava jizerky. Je, tak to je sice hezký. Na druhou stranu si říkám, že nebude lepší, když jsou to právě ty budovy, kde je víc poznat, kde co přesně je. V těch jizerkách to musí být docela těžký zmapovat. A třeba David napsal, že by vysloveně chtěl vidět naši hokejovou arénu. Tak to si umím docela představit, ale nevím, jestli Minecraftoví panáčci teda potom umí bruslit. No v každém případě určitě na to mrkněte, dejte si to do prohlížeče na internetu a najděte si tenhle skvělý příběh, protože já když na to koukám, tak mi to přijde naprosto, naprosto fascinující. Za chvíli pro vás mám připravený i další hita. Hity Sia a Kendrick Lamar v jejich společném duetu The Greatest, nebo třeba Mark Amber a Belong Together. I to jsou další body našeho společného programu, tady na Hit Radio. Kontakt.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt je téměř 16 hodin. Vladan Hýl připravil krátké zprávy. Mrkneme taky za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to aktuálně jezdí v našem regionu. Řidiči opatrně na výjezdu z Turnova ve směru na Ohrazenice. Bouralo osobní auto s kamionem, projedete jedním jízdním pruhem. Dávejte pozor taky v České Lípě v Děčínské ulici. Zasahují tady za hasiči u požáru domu, tak počítejte s krátkým zdržením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Frýdlant se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Frýdlant se baví. Sobota 20. června.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Medard bude letos nejspíš bez deště. Po proměnlivém týdnu zavládlo s víkendem v Česku slunečné počasí. Pršet má jen na malém území republiky v noci na neděli. Teplé a slunečné počasí přetrvá i na pondělního Medarda, který by tak měl být tentokrát bez deště. Mezi Čechy roste zájem o cestování po Evropě vlakem. Přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států nebo do Dánska, Belgie, Nizozemska nebo Chorvatska. Informuje o tom Česká televize. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda České republiky. Novinářům to dnes zopakoval ministr obrany Jaromír Zuna. Dodal, že rozhodnutí vlády bude respektovat. Motocyklista Filip Saláč byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2, stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému jezdci jen o 24 tisícin sekundy.
0: Tolik Vladan Hýl a krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. 20 až 21 stupňů s maximy do 24 a polojasnou oblohou. Tak to vypadá na severu Čech s počasím na dnešní sobotní odpoledne. Neděle ráno nám přinese teploty mezi 11 a 14 stupni nad bodem mrazu. Během dne se opět vyjasní, čekejte ale mírné přepršky.
9: Hit Radio Kontakt.
0: 16 hodin a 2 minuty. Denis Kélibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Před náma je další nálož skvělých hitů a taky se podíváme na smart záchody ve Bratislavicích a na ještě mnoho dalších toaletních momentů. Ano, my jsme si pro vás připravili hned několik záchodových příběhů. Co všechno se bude dít? Řekneme už za chvíli. Hit Radio. Teď už si slovo přebírají Chainsmokers, Coldplay a jejich společný duet Something Just Like This. Prima den.

Parádní odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. Deniska Libaj vás zdraví od mikrofonu. My jsme rádi, že jste se k nám přidali na dnešní odpoledne, protože tohle bude ta největší jízda. My se teď podíváme společně, jak jsem sliboval, na nějaký ty záchodové příběhy. Toalety ve Vratislavicích nově odemyká karta. Místní lesopark totiž získal zajímavé moderní zázemí. Já jsem koukal na fotky, všechno je nerezový, všechno by mělo být jednoduše udržitelný a je to takový fajn, když hledáte záchody na poslední chvíli. Znáte tu situaci. Potřebuju rychle na záchod, rychle si někam dojít. No tak tady jsou veřejný záchody, který si jednoduše otevřete svojí kartou. Myslím si, že je to mnohem příjemnější, než chodit někam za stromeček. A hlavně záchody byly udělané s důrazem na moderní a bezpečný provoz. Takže úplně bezkontaktně, jednoduše pomocí karty můžete pípnout a jste hned konta. Za drobný poplatek vyřešeno a hlavně je to pro vás mnohem pohodlnější. Tak vidíte, asi začnu na všechny záchody jezdit do Vratislavic. Teď už vám pošlu i další skvělý hit. Před náma Linkin Park a jejich Up From The Bottom. Na hodinách je 16.11 a my si tady na Hit Radio Kontakt užíváme ten největší pořádný nářez na sobotu odpoledne. Tak pojďte do toho hezky naplno s námi.

0: Shawn Mendes, Hit and Treat You Better. Sobota je tady a my si užíváme naplno. Ale kdo si určitě neužívá chvíle je, když spěcháte na autobus. Běžíte. A na poslední chvíli vám zavře řidič dveře před nosem. Řidič autobusu totiž takhle popsal, proč zavírá dveře před dobíhajícími lidmi. Je to prý hlavně i z toho důvodu, že prostě nelze čekat na toho, kdo běhá na poslední moment. Zdržuje to prý úplně všechny zúčastněný. Jo, tak je pravda, že velkou roli hraje samozřejmě i bezpečnost. Takový člověk může rychle běhnout pod autobus, je to prostě nebezpečný. Stalo se vám to taky někdy, že jste takhle běželi na autobus a na poslední chvíli jste ho nestihli. Takhle, tady v Liberci docela dobrý, ale na nějaký vesnici, tam to může být nepříjemný. Ale vemte si, jaký to mají Pražáci, obzvlášť, když mu jede metro. Chvíli počkají a za dvě minuty jede další. Přitom si ještě na to vždycky stěžujou. No, ještě by mohli postavit metro tady u nás na Liberecku, co myslíte? Za chvíli přihodím taky další skvělý hity. Chystá se třeba Martin Garrix a nebudou chybět ani Hodiny s jejich kouskem souhvězdí. Už za chvíli.
1: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Kontakt soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu.
2: hitradiokontakt.cz.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
4: Hudba, atrakce, setkání s přáteli ze Saska a vstupné zdarma? To je tradiční antonínská pouť v Radvanci letos v novém kabátě. Projekt se svatým Antonínem přes hranice, podpořený z programu Interreg Česko-Sasko 2021-27 z fondu malých projektů Euroregionu NISA nabízí bohatý kulturní program. Čiperkové, Verona, No Talent, Luna Park.

0: Slaneček. Již 12. a 13. června v Radvanci.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Kontakt.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
4: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

Pohodový hit End of Beginning. Přesně v půl páté. Ladíte Hit Radio Kontakt a dneska Eliba je tady společně s vámi. Tatínek, taťka, taťulda, tatíneček a někdy taky fotr nebo otec, otčí, prostě zkrátka tahle část rodiny je mnohým z nás velmi, velmi blízká. Takhle, jako já jsem s tátou extra nikdy nevyrůstal, ne, že by to byl nějaký smutný příběh, já mám prostě tátu v Kalifornii a jaksi taksi těch 10 000 kilometrů daleko znamená, že jsme většinou byli odkázáni spíš na telefonáty a videohovory. Ale jsem si jistý, že i on by si užil tuhle skvělou výhru ke dni otců a určitě si užije i váš táta, aniž byste mu ji museli posílat na druhou stranu planety. Chcete ten nejlepší dárek ke dni otců? Protože ponožek, hrníčku, nejlepší tatínek už dostali spoustu. Tohle by mohla být ta nejlepší věc, co jim dáte. Na Hit Radio Kontakt soutěžíme o něco, co jim bude zpříjemňovat každý den. Jo, vyhrát si můžou speciální smart toaletu. Poslouchejte dobře. Umývání trysku, vysoušení, noční světlo, dokonce vyhřívaný záchod. Tohle všechno záchod od Jika umí a je to naprosto fantastický kousek, který můžete mít z Maro.cz. Absolutní kráska, prohlídněte si ji tam osobně a v Hradci Králové ji dokonce můžete vyzkoušet. Teď nevím, jestli úplně jako vyzkoušet znamená posadit se, anebo jako jít na záchod, ale v každém případě rozhodně si můžete dopřát i vy tenhle krásný trůn, který si váš taťka taťulda určitě zaslouží. Ano, Maro.cz připravilo tuhle skvělou příležitost, takže rozhodně se na to podívejte. Koupelny Maro je šance objevit inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. V Maro najdete kvalitní a ověřené značky pro celou koupelnu. Od sanity přes baterie až po chytrá řešení, která zvyšují každodenní komfort. Maro je teda to ideální místo, jak si udělat radost na Den otců a nezapomeňte, že pokud se registrujete na našem webu, zodpovíte soutěžní otázku. Třeba právě svýmu taťkovi pořídíte tuhle skvělou šanci na to mít nový vlastní královský smart trůn. Tak já jsem vám slíbil, že dneska budeme probírat ty záchodový témata. Už jsme jim dali dostatek prostoru. Teď se zase vrátíme zpátky ke skvělým hitům. Protože Four Non Blondes a jejich What's Up je další bod našeho programu. 25 years.

0: Jenom to nejlepší z hitů. 16 hodin a 41 minut. Jo, léto už je za rohem. Je to tady, přátelé. Čas vyrazit na skluzavky, na tobogány, užít si prostě krásu těch nejhezčích měsíců z celého roku. Letní prázdniny už jsou taky za rohem a tak budete určitě vyrážet na dovolený, na akce, prostě užívat si další pohodové chvíle. A já bych vám na cestu chtěl poslat tu nejlepší energii tady od nás z Hit Rádia Kontakt. Třeba právě s takovými hity, jako je Gustavo Lima a Balada. Protože tohle třeba je jeden z mých nejoblíbenějších kousků, který vždycky připomenou, že léto už nám skutečně klepe na dveře a že čas na to být mrzutej, ten nám rozhodně nezbývá. A často určitě řešíme nějaký problémy v práci, nějaký stresy, něco, co prostě chceme, aby odešlo. Tak teď je ta chvíle na to výdech a nádech, přátelé, protože společně to všechno zvládneme. Ano, pojďme si užívat dál krásného víkendu na severu Čech. Ať už nás posloucháte třeba v České Lípě, v Liberci, v Jablonci, nebo třeba kdekoliv jinde. My jsme rádi, že jste si nás vybrali jako společníky na sobotní odpoledne. A budeme vám dál dělat jenom ten nejlepší společný čas. Tak zůstaňte u toho s námi, ať vám nic neuteče.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Renault Arkana od Autokoutek.
6: Stylové SUV s 5letou zárukou.
5: Se spotřebou pod 5 litrů na 100.
6: A s dojezdem až 1000 kilometrů.
5: Renault Arkana v poslední a limitované nabídce.
6: Teď i za méně než 549 tisíc korun, včetně DPH.
5: Ale jen u Autokoutek, Liberec, Vratislavice.
6: A jen do vyprodání skladu.
5: Tak nezaváhejte.
6: www.autokoutek.cz.
7: Už víte, že v Koloseu v Liberci Pavlovicích otevřeli bistro? Parkování zdarma v areálu. Otevřeno od pondělí do pátku, už od 6:30 ráno do 3 odpoledne. Skvělá příležitost pro biznis snídaně, ale i levné minutkové obědy v klidném a hezkém prostředí s parkem. A navíc návštěvou podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním handicapem. Zkuste bistro v Koloseu. Více na universium.cz.
8: Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu. Hit Radio.
10: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 17 hodin. Vladan Hill přinesl další krátké zprávy. Mrkneme taky za volant, jak to jezdí aktuálně na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to vypadá na našich silnicích. Řidiči opatrně na Liberecku na výjezdu z Hajniště směrem na Frýdlant. Bouralo tady osobní auto s motorkou, projedete s omezením. Zbystřete na výjezdu z Turnova ve směru na Ohrazenice. Tady narazilo osobní auto do kamionu, projedete jedním jízdním pruhem. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp, a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty.
2: V Liberci v obvodní ulici probíhají stavební práce.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Zažijte atmosféru legendárního Malevel Cupu na vlastní kůži. 27. ročník maratonu horských kol startuje 13. června v Jablonném v Podještědí. Ať už preferujete dlouhou trasu nebo si chcete užít pohodu na kratším okruhu, Malevel nabízí výzvu pro každého. Registrujte se na www.malevelcup.cz a buďte u toho.
1: Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
6: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hill. Kyberšmejdi podvody okrádají už nejenom jedince, ale i obce. Své o tom ví v Majetíně na Olomoucku. Radnice kvůli podvodům přišla asi o 4 miliony korun. Pachatelé se vydávali za policisty a bankéře. Část peněz se naštěstí díky zákroku policie podařilo zachránit. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 nových vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Aktuálně má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce příslušníků záloh. Podle ministra Zuny se armáda přizpůsobuje tempu náborů.
7: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují, aby splnili kvalifikační požadavky.
6: I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Kyjev opět udeřil na ropné sklady a další cíle v Rusku. Drony zasáhly i město Kronštát u Petrohradu. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského stroje udeřily na tamní základnu. V Petrohradu se mohl stát terčem útoku výzkumný ústav, který se zabývá vývojem podvodních zbraní. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru doma v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie, Australanku Jessiku Foxovou, která po loňské operaci ledviny zkompletovala v české metropoli po pátečním triumfu na kajaku zlatý double.
0: Tolik Vladan Hill a krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Krátce po 5. odpolední nám teploty ukazují mezi 20 a 21 stupni. Polojasná obloha zůstane na většině našeho území. Během zítřka nás teploty čekají kolem 14 stupňů dopoledne. Odpoledne se začne zase vyjasňovat a oteplovat. Čekejte ale, že místy může také se prohnat déšť. V Semilech 12 až 13 stupňů, ve Frýdlantu až 16 nad bodem mrazu.
1: Hit Radio Kontakt.
0: 5 hodin odpoledne, 4 minuty k tomu. Deniska Libaj a Hit Radio Kontakt. To je vaše odpolední společnost na sobotní víkendový čas. Podíváme se na libereckou mis, která se dostala do finále České republiky, kde ještě zbývá špetička sněhu v našem regionu a hlavně, co všechno pro vás chystáme v našem playlistu.

Yo, yo, what's up? Krásný odpoledne vám všem, kteří ladíte. Hit Radio Kontakt, 17 hodin 11 minut. Kdo zvládne mis, zvládne cokoliv. Tohle tvrdí liberecká Kráska, která prožila finále plné emocí. Liberecká Markéta Králová má za sebou jednu ze svých životních chvil. Jako jedna z 10 finalistek se propagovala do soutěže, omlouvám se, do soutěže Miss Czech Republic 2026. A i když cesta do finále nebyla jednoduchá a nakonec to korunku nepřineslo, 21-letá vysokoškolačka a modelka si odnesla celou řadu vzpomínek a zkušeností. Takhle, já si neumím představit ten nátlak, který ty modelky musí prožívat. Je neskutečně náročný, když si představíte, že furt někdo kouká na to, jestli vám to dostatečně sluší, jak se hejbete, jak to vypadá, jak všechno probíhá. Neumím si to vůbec představit. Musí to být dost náročný stát se takovou mis a ještě k tomu se dostat až do celorepublikového finále. No, naštěstí je úplně jedno, jak teď vypadáte, jestli jste třeba na výletě, spocení, někde na zahradě, rejete záhon, nebo jen tak poposedáváte se skleničkou v ruce, protože další hity si může užít úplně každý bez toho, aby musel vypadat jako svoje nejlepší já. Ale pokud třeba právě teď se cítíte jako ta nejkrásnější miska, i pro vás je tenhle další hit. Ano, před náma jenom to nejlepší z našeho playlistu.

0: Činasky se svým hitem Selhaní právě teď v éteru Hit Rádia Kontakt. 17 hodin a 19 minut před náma další nabitý playlist a k němu samozřejmě patří i dvě pecky, které mě pořád a pořád hrajou dokola. A pořád hraje tato pecka dokola i většině z nás, však taky patří mezi nejposlouchanější světový hity. Víc legendární už to ani být nemůže. Imagine Dragons a jejich Radioactive. Už za chvíli. Přidá se taky duet Robin Schulz Kiddo a jejich All We Got. Všechno, co máme, to vám rádi dáme. Z těch nejlepších hitů tady u nás na severu Čech na Hit Radio Kontakt.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Známe ty tvoje. Každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Liberecká výšina.
5: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
4: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
5: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
4: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
10: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
12: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
13: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
12: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
0: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Populární hit na každou svatbu, Alex Warren a jeho Ordinary, nám 17 hodin 32 minut akorát dozněl v éteru Hit Rádia Kontakt. Dneska jsme si tady toho společně prožili opravdu hodně, ale náš společný čas ještě nekončí. Léto se nám blíží a s ním se tady budeme taky pravidelně slýchat během celých těchto těch pohodových dovolenkových časů. A samozřejmě Alex Warren značí nejenom to, že přichází léto, ale taky to, že prostě ty svatby a svatební sezona už jsou tady. Čeká vás taky nějaká svatba letos? Napište nám na WhatsApp 606 825 404. A víte, jak to na těch svatbách bývá? Ladný tóny Alexe Warrena vystřídá taky potom příchod pořádný pařby, kdy babička jde spát, nebo možná si dá nějakýho toho panáka navíc, a je z toho pořádná letní pařba, jako když do studia dorazí dvojice Louis Fonsi a Demi Lovato. Ano, tahle dvojice si už teď přebere náš éter a společně s ní nasadíme ty nejlepší letní hity na dnešní odpoledne. Tak co, jste připraveni to rozjet společně s námi? Protože tohle bude ta správná pohodová letní jízda. Tak jdem na to. Hey, Fonsi.

0: Samfeld, Jonas Blue a tahle dvojice nám přinesla do vysílání Hit Rádia Kontakt fantastický kousek Crying on the Dance Floor. Tak tohle byl náš společný čas na dnešní sobotu odpoledne. Od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás zdraví Denis Kajalibaj. Podívali jsme se na to, že průměrná mzda šla v Libereckém kraji pěkně nahoru o 7,3%. Pak jste nám řekli, za co byste těch 3000 korun měsíčně navíc utratili. Přišel za námi do studia taky Adam Kalina, vůbec první český student, který se dostal na Tetr College, se kterou procestuje možná celý svět. Připomenu, že pokud chcete přispět na jeho školný, který bude řádově v milionech, můžete tak učinit na Donio sbírce adam.tetr. A taky jsme se mrkli na Oktoberfest do Mnichova, do Vratislavic na jejich smart záchody. Mrkli jsme se, jak můžete nadělit svýmu tátovi ke dní okců smart záchod, a taky jsme se podívali na libereckou mis a spoustu dalších skvělých témat. Díky moc, že jste si tady se mnou užívali posledních 5 společných hodin. My se uslyšíme zase příští týden na stejném místě od 13 do 18 hodin. A do té doby se mějte hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
0: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
3: Hele, co ocení sa?
2: Zase, včera jsem tam byla na rande.
3: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
2: Ale vadí to?
3: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
2: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
3: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
4: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
5: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Roxette, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
6: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se prý zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda. Novinářům to dnes zopakoval ministr obrany Jaromír Zuna. Dodal, že rozhodnutí vlády bude respektovat. Mezi Čechy roste zájem o cestování po Evropě vlakem, přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států nebo do Dánska, Belgie, Nizozemska nebo Chorvatska, informuje o tom Česká televize. Soutěž ve dvouhře na Challengeru v Prostějově třetím rokem po sobě vyvrcholí bez české účasti. Poslední domácí tenista v pavouku Hynek Bartoň dnes podlehl v semifinále 3-6, 2-6 Slovákovi Alexi Molčanovi. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji polojasno nebo oblačno. Na severovýchodě se můžou ojedinělé objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a k večeru ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 24 stupňů. Na jižní Moravě naměříme i 28.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.

0: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: V Liberci na nájezdu ze Šumavské ve směru na Chrastavu.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Kontakt a cesty v našem kraji známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Kontakt.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky
1: CZ.

0: Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýní ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl.

0: Tak co na to říkáš, Baru?
1: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
0: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Auto Koutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: rata, trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.

0: ratararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Hit Radio.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Fascinující cesta vývoje spalovacího motoru. Více jak 160 exponátů, skvělé bistro a také možnost využití služeb našeho servisu pro váš vůz či motocykl. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.